0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Jsme Klasik Praha.

0: tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
1: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
0: A co je chytrárt?
1: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
0: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
3: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
7: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
8: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
4: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
5: Dva McPops nestačí? Dobře, v McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
7: A tomu říkáte hodně?
9: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
10: Ladíte Klasik Praha.

0: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Pěkné čtvrteční jitro 15. října. Od knih k armádě a hudbě. Velmi stručně popsaná cesta jednoho ze skladatelů počátku 19. století. O kom je řeč a proč se v jeho příběhu objevují knihy vedle vojenství a hudby, uslyšíte v dnešním ranním vysílání. Přeji vám pěkný poslech.

Slyšeli jsme duet Pedrilla a Osmina z opery Únos ze Serailu Wolfganga Amadea Mozarta. Zpívali náma Paul Schweinestr a Franz Josef Zählich. Doprovázel je Orchestr Chamber Orchestra of Europe pod taktovkou Janika Nese Cegana. Je 7 hodin a připočítejme 3 minuty. Máme 15. října a bylo to právě 15. října v roce 1775, kdy se narodil finsko-švédský klarinetista, skladatel a také překladatel Bernard Henrik Krusel. A právě o něm budeme hovořit v dnešním ranním vysílání a dozvíte se také, co dělá v jeho životním příběhu armáda. Ale vše až trochu později, teď už hudba Friedricha Witta. Zaposloucháme se do třetí části jeho symfonie C-dur, tedy Jenské symfonie.

Slyšeli jsme hudbu Friedricha Witta, zaposlouchali jsme se do jedné z jeho symfonií. Byla to Jenská symfonie a její třetí věta. A hrál jí krásný orchestr, tedy s dobrým pojmenováním Jenská filharmonie. Andreas Sebastian Weiser byl dirigentem. Je 7 hodin 7 minut. Nás dnes v hlavním městě čeká poměrně chladné počasí oproti včerejšku. Mělo by být sice polojasno až oblačno, tedy ne úplně zataženo, ale teploty vystoupají na nejvýš odpoledne k 17 stupňům Celsia a teď je kolem 3.

Slyšeli jsme ukázku díla Christiana Friedricha Ruppeho. Třetí část sonáty pro flétnu a čembalo nám zahráli Wilbert Hazelzet a Tini Madhot. 7 hodin 13 minut, za chvíli Láska na útěku. To je snímek, ke kterému zkomponoval hudbu Georges Delerys. A tuto filmovou hudbu nám přináší orchestr Francouzské akademie. Za chvíli se tedy zaposloucháme do těchto pěkných tónů, ale předtím je tu něco méně pěkného a to jsou problémy v pražských komunikacích. Jednak kvůli dopravním nehodám, ale také často bývají kvůli odloženým nebo vypadlým předmětům na vozovce. V Průmyslové ulici je hlášen jeden z problémů, jde o dopravní nehodu a nehoda ovlivňuje i úsek pražského okruhu na 28. kilometru ve směru k D1.

0: Klasik Praha.
1: Když se lžou slova, může pomoci hudba. Přijměte pozvání do světa harmonie a naděje. V dalším díle pořadu Spektrum hudby bude mým hostem doktorka Markéta Gerlichová. Povíme si o síle muzikoterapie, o známém hudebníkovi, kterému pomohla po úrazu, i o světovém muzikoterapeutickém kongresu. V sobotu v 18 hodin k poslechu zve Filip Sichra.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury. Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
6: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Slyšeli jsme Maestoso C dur, byla to skladba Sergeje Rachmaninova, hrál ji Evalina Pucajte. 7 hodin 27 minut. Máme 15. října a už jsem sliboval v úvodu dnešního ranního vysílání, že si připomeneme jednoho zajímavého skladatele. Ten působil především v první polovině 19. století. Je to Bernard Henry Krusel, finsko-švédský klarinetista, skladatel a překladatel. Cítil se být Finem, ale žil dlouhá léta ve Švédsku. A zajímavé je to, jak se dostal k hudbě, protože jeho dědeček i tatínek byli knihaři a on se pochopitelně takovému řemeslu měl naučit také. Ale už jako čtyřletý se zajímal o hudbu a rodiče to poznali tak, že když v jeho rodném městečku jeden z lidí, prodavač, měl rád hru na flétnu a po večerech si pohrával u jeho domu u zdi, často právě čtyřletý Bernd poslouchal pěkné tóny. Rodiče se na něj zlobili, protože ho nemohli najít a když ho našli, dostal výprask. Ovšem další večer se opakoval stejný moment znovu. A tak pochopili, že jakmile pán, který žil v onom domečku a hrál na flétnu, přestane hrát, Bernd se opět vrátí domů. Měl velký zájem o hudbu, dokonce tak velký, že se sám jen podle poslechu naučil hrát na klarinet.

Slyšeli jsme árii z narozeninové ódy pro královnu Marii Henryho Persla. Zpíval nám Tim Mead a doprovázel soubor Les Musiciens de Saint-Julien pod vedením Françoise Lazareviče. Jsou 8:30 a my si dnes 15. října v ranním vysílání připomínáme narození finsko-švédského klarinetisty, skladatele a překladatele Bernarda Krusela. Sliboval jsem v úvodu dnešního ranního vysílání, že v jeho životním příběhu se objevují jak knihy, byl synem knihaře, tak také vojenství, a k tomu dojdeme právě nyní. Naučil se už v brzkém věku hrát podle sluchu na klarinet a prý to bylo tak dobré, že když bylo 13 let Kruselovi, tak i rodinný přítel vzal tohoto mladíka za zase svým přítelem majorem Valenstiernovem, který pracoval ve švédské pevnosti postavené na 6 ostrovech u pobřeží Helsinek ve Sveborgu. Vzdělaní důstojníci pevnosti měli tehdy velký vliv na kulturu a politiku města a Valenstiernovi se hra Krusela natolik zalíbila, že ho, dalo by se říci, naverboval jako dobrovolného člena sveborské vojenské kapely a poskytl mu nejenom živobytí, ale také vzdělání, ve kterém vynikala jak hudba, tak jazyky.

0: Slyšeli jsme třetí část koncertu pro violončelo a orchestr anglického skladatele 20. století Arthura Blissem. Dokonce tento koncert pochází z roku 1970. My slyšeli třetí část v podání Guy Johnstona a Liverpoolské královské filharmonie pod taktovkou Andrew Menzi. 7 hodin 39 minut a ještě jednou návrat do 19. století. A to kvůli skladateli Bernhardu Krysselovi, finsko-švédském nejenom skladateli, ale především klarinetistovi a také překladateli. Jak jste slyšeli, vzdělání získal díky majoru Valenstiernovi, a to ve Sveborgu, ve švédské pevnosti postavené na 6 ostrovech u pobřeží Helsinek, neboť majorovi se zalíbila klarinetová hra skladatele Kryssela a on jako mladík tam mohl vyrůstat. A když major byl přeložen do Stockholmu, šel s ním a tam mohl dále se vzdělávat nejenom ve hře na klarinet, ale také v kompozici a dokonce měl příležitost vycestovat na různé strany. Nejdůležitější cestou byla ta cesta do Paříže, kde také studoval. Ovšem švédský král Gustav IV. Si byl dobře vědom Krysselových schopností a dovedností a chtěl si Kryssela v královském orchestru udržet. Zamítl tedy jeho žádost o prodloužení dovolené, asi vyčichal, že by mohl tento skladatel ve Francii zůstat, a jako pozitivní motivaci ho jmenoval šéf-dirigentem kapel pluku Tělesné stráže. Získal tak Kryssel skvělé místo a mohl dále působit ve Švédsku a tak přispívat ku podivu k finské hudbě, protože se cítil být Finem. A my naštěstí vám teď můžeme ukázat, respektive předvést, jak zní hudba Bernarda Henrika Kryssela. Uslyšíte první část jeho Divertimenta C dur. Hraje Salvátor Mir, Anatolij Romanov, Michail Vostokov, Vladimír Ivanov a Sergej Michailov.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Hostem příštího pořadu Hudba v miléniu bude vycházející světová klavírní hvězda, mladý rakouský pianista Lukas Šternat, který vystoupí tady v Praze 5. listopadu v Rudolfinu v rámci Firkušného klavírního festivalu. Premiéru rozhovoru poslouchejte v úterý 20. října od 19 hodin na Klasik Praha. K poslechu vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená smažák.
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
9: Zbláznili jste se?
10: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
11: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
12: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
13: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
14: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
13: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
15: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
0: Klasik Praha.

Slyšeli jsme hudbu Jana, když jsme se Zelenky. První část emise Circumcisionis nám předvedla skupina vynikajících hudebníků a pěvců pod názvem Collegium 1704. Dobře je znáte, při nejmenším její hru a zpěv. Řídil je Václav Lux. 7 hodin 52 minut a to je čas ještě pro jednu pěknou skladbu, kterou teď zahraje vynikající hráč na brumly Fritz Mayer. Doprovázet na mandoru jej bude Dieter Kirsch a další hudebníci sdružení pod hlavičkou Mnichovského komorního orchestru. Povede je Hans Stadelmayr. Díky těmto skvělým hudebníkům se zaposloucháme do první části koncertu pro brumly, mandoru a orchestr Johanna Georga Albrechtsbergera.

0: Slyšeli jsme první část koncertu pro Brumly, Mandoru a orchestr Johanna Georga Albrechtsbergera. Hrál Mnichovský komorní orchestr pod vedením Hanse Stadlmayera a solisty byli Fritz Mayr, ten hrál na Brumly, a na Mandoru zase Dieter Kirsch. 8 hodin, to je chvíle pro zprávy a za chvíli také pro hudbu Hectora Berlioce. Na plese, tak se jmenuje druhá věta fantastické symfonie a právě tu uslyšíme.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: O budoucím vedení je jasněji v 7 ze 13 krajských měst. Jednání po víkendových komunálních volbách zůstávají otevřená v Praze, Ostravě, Pardubicích, Jihlavě, Zlíně a v Českých Budějovicích. Vládní hnutí ANO, které volby vyhrálo v 6 krajských městech, své vítězství proměnilo v účast v koalici zatím ve dvou. Koalice Jedno Ústí, která s náskokem vyhrála volby v Ústí nad Labem, oznámila vládnutí bez dalších partnerů. Od včerejšího dne je možné obrátit se na správní soudy se stížnostmi na zvolení některého z kandidátů v obecních a senátních volbách. Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie se na dvoudenním summitu, který dnes začíná v Bruselu, mají zabývat konkurenceschopností a příštím dlouhodobým rozpočtem Evropské unie, vysokými cenami energií, situací na Ukrajině, ruskými hybridními hrozbami, ale také migrací. Schůzky by se měl nejspíš v pátek osobně zúčastnit i ukrajinský prezident. Ukázky výroby, prohlídky skláren a ateliérů, tvůrčí dílny i možnost vyzkoušet si tradiční sklářské techniky. To nabídne od této soboty do neděle příštího týdne druhý ročník akce Týden sklářů. Zapojí se do něj přes 70 sklářských či bižutérních firem a dalších subjektů v tomto oboru. Oproti minulému roku některé přibyly. Celostátní akci organizuje Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Dnes očekáváme nad Českou republikou polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 12 až 17 stupni Celsia. V tisíci metrech na horách bude kolem 9. To je ze zpráv vše. Nyní už zajdeme na ples a poslouchejme tóny Hectora Berlioce z jeho fantastické symfonie.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme druhou větu fantastické symfonie Hektora Berlioce. Byla to věta pojmenovaná Na plese. Hrál londýnský symfonický orchestr pod taktovkou Stanislava Skrovačevského a dohrál 9 minut po 8 hodině. Za chvíli se rozeznějí tóny Wolfganga Amadea Mozarta a také budou pěvecky podány. László Polgár, vynikající maďarský basista, který se proslavil zejména mozartovskými rolemi, nám zaspívá arii Sarastra z opery Kouzelná flétna. A doprovázet jej bude orchestr maďarské státní opery. Předtím ale ještě upozornění pro řidiče, došlo k nehodě v Tupolovově ulici.

0: Slyšeli jsme ukázku z kouzelné flétny z opery Wolfganga Amadea Mozarta. Árii Sarastra nám zaspíval László Polgár a doprovázel orchestr maďarské státní opery pod taktovkou Jánoše Kováče. 8 hodin 12 minut, za chvíli od Joaquína Rodriga alespoň část z jeho koncertu z Aranjuez. První část bude hrát Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice pod vedením Marka Šedivého a solo Na čembalo bude mít Vojtěch Spurný. Předtím ale taková malá pozvánka k poslechu ještě další části našeho ranního vysílání, neboť v ní budeme také soutěžit. A vyhrát můžete dvě vstupenky na slavnostní zahájení 35. ročníku festivalu Svátky hudby v Praze Václav Hudeček a jeho hosté. Tento slavnostní koncert se koná 20. října od 19.30 ve Dvořákově síni Rudolfina a vystoupí na něm pochopitelně Václav Hudeček, ale také Arno Izár, Kristina Nouzovská-Fialová, Lucie Kaňková, Daniel Matoušek. Hrát bude orchestr Prague Philharmonia pod vedením dirigenta Ondřeje Vrabce.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Mým dalším hostem je policista ve výslužbě, ředitel muzea policie v Praze na Karlově, Radek Kalaš. Kdy se zločinu daří nejvíce? S jakým odstupem se ještě dá odhalit nevyřešený případ? Kde bere muzeum policie jednotlivé exponáty a jaké kuriozity tam mají? Poslouchejte v dalším dílu pořadu Na osobní notu s premiérou v sobotu v 19 hodin. Těší se na vás Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
7: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
8: A tomu říkáte hodně?
10: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Slyšeli jsme třetí část koncertu pro fagot a orchestr C-dur Jana Křtitele Vaňhala. Hrál nám soubor Rezonance Praha a solo měl Ondřej Šindelář. 8 hodin 29 minut a za chvíli tedy 8:30 a za chvíli také uslyšíte, kdo vyhrál naši dnešní ranní soutěž. Právě teď totiž přichází pro ní čas a soutěži budeme o 2 vstupenky na slavnostní zahájení 35. ročníku festivalu Svátky hudby v Praze Václav Hudeček a jeho hosté. A na tomto slavnostním koncertu pochopitelně Václav Hudeček chybět nebude. 20. října jej můžete slyšet v Rudolfinu ve Dvořákově síni od 19.30 právě při tom slavnostním zahájení. A rád nebude sám. Bude vám také se snažit zpříjemnit onen večer Arno Izár, Kristina Nouzovská-Fialová, Lucie Kaňková, Daniel Matoušek, orchestr Prague Philharmonia a dirigent Ondřej Vrabec. Zaznějí tedy instrumentální skladby, ale také árie. Dříve než řeknu soutěžní otázku, díky níž budete moci vyhrát 2 vstupenky na slavnostní zahájení Svátků hudby v Praze, tak je důležité připomenout, že soutěžíme podle pravidel a hlavně si připomenout, kdy jste naposledy vyhráli v naší soutěži, abyste si mohli odpočítat 14 dní a opět se pustit do soutěžení. Další pravidla najdete na našem webu www.klasikpraha.cz a také připomínám telefonní číslo k nám do studia. Tím telefonním číslem je číslo 739 987 987. Prosím, volejte jenom po dobu následující skladby a tou bude ukázka hudby z filmu La Dolce Vita z roku 1960, tedy hudba Nina Roty. Ale vraťme se ke koncertu, ke slavnostnímu zahájení 35. ročníku Svátku hudby v Praze Václav Hudeček a jeho hosté. Na tomto koncertu, jak už jste slyšeli, zaznějí i árie. A mě zajímá, z jaké opery pochází slavná árie Nessun Dorma.

Jean-Marc Luisada nám dohrál ukázku hudby Nina Roty z filmu La Dolce Vita z roku 1960. Nás ovšem zajímaly opery, respektive jedna z nich, ve které se objevuje árie Nessun Dorma. Kdo věděl správnou odpověď, tak mohl vyhrát vstupenky na slavnostní zahájení 35. ročníku Festivalu svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. To slavnostní zahájení, ten slavnostní koncert se koná 20. října od 19.30 ve Dvořákově síni Rudolfina. A správnou odpovědí byla opera Turandot Giacoma Pucciniho. A právě tuto árii Nessun Dorma uslyšíte vedle dalších árií a instrumentálních skladeb na tomto slavnostním zahájení. Kdo první zavolal, tak ten také hned věděl správnou odpověď a byl jim pan Martin Stehlík. Gratuluju ke skvělým vědomostem a vám ostatním držím palce v našich dalších soutěžích.

Slyšeli jsme hudbu Bohuslava Martinů, zazněla slavná předehra pro orchestr. Hrál symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Tomáše Netopila. Dohrál minutu po 8:45. Nyní uslyšíme Scarcino, čtvrtou část baletních scén Alexandra Glazunova. Hraje Minnesotský orchestr pod taktovkou Edu de Waarta.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Italské Dolce Vita v Praze. Ochutnejte dokonalost Amorina.
3: Výjimečné italské gelato z přírodních ingrediencí, bez umělých aromat a barviv a elegantně podávané ve tvaru růže. Intenzivní sorbety, makronky plněné zmrzlinou, lahodné wafle. Vše je příslibem čisté rozkoše.
2: Amorino. Autentické italské gelato.
4: Renault. Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
5: Profi voda. S tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží.
9: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
10: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
11: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Dozněla předehra ze třetího dějství opery Lohengrin Richarda Wagnera. My si ji mohli užít v podání České filharmonie pod taktovkou Zdeňka Chalabaly. 8 hodin 54 minut, takže blížící se 9. hodina jasně naznačuje blížící se závěr dnešního ranního vysílání. A tak v konci tohoto ranního bloku zazní ještě jedna melodie, se kterou se budeme loučit s dnešním ranním vysíláním. Jose Carreras je zaspívá a bude to árie z opery Lucia di Lammermoor Gaetana Donizettiho. Doprovázet bude slavného pěvce New Philharmonia Orchestra pod vedením Jesuse Lopese Cobuše.

0: Slyšeli jsme José Carrerase, jak nám dopěl krásnou scénu z opery Lucia di Lammermoor Caretana Donizettiho. Slyšeli jsme také hrát hráče orchestru New Philharmonia Orchestra pod vedením Jesuse Lopese Kobuše. Je 9 hodin, to je čas pro Ondřeje Fischera a jeho dopolední vysílání, respektive pro začátek tohoto dopoledního bloku. A na závěr ranního se s vámi Filip Sichra loučí a přeje vám pěkný čtvrtek.
1: Ladíte Klasik Praha.

Hezké čtvrteční dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 15. října, svátek dnes slaví Tereza. Máme teď 6 minut po 9. hodině a od mikrofonu z našeho studia na Pražském Smíchově vás zdraví jako obvykle touto dobou Ondřej Fischer. Posloucháte nás na frekvenci 98,7 FM, případně na internetu prostřednictvím digitálního vysílání DAB+, skrz naše webové stránky nebo třeba v mobilní aplikaci. No a právě teď jsme poslouchali rondo z klavírního koncertu Es-dur Antonína Reichy, pozoruhodného klasicistního autora, který se narodil v Praze, avšak už v 11 letech utekl z domova, pak působil v Bonnu, v Hamburku, ve Vídni a nakonec se usadil v Paříži, kde byl váženým profesorem na konzervatoři, vychoval významné francouzské skladatele jako Berlioze, Franka, Gounoda a další. No a my jsme od Antonína Reichy teď poslouchali třetí větu jeho klavírního koncertu Es-dur v podání solisty Jana Bartoše a Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který řídil Petr Popelka na této nahrávce vydané v loňském roce u Suprafonu. A teď mimochodem Jan Bartoš nedávno vydal u Suprafonu další album, tentokrát ho natočil s Jakubem Hrušou a Bamberskými symfoniky a najdeme tam zajímavý repertoár vedle koncertu Stravinského a Prokofjeva, totiž ještě také Jan Bartoš natočil pozoruhodný a méně známý koncert Viktora Ullmana. Album vyšlo teď před pár dny, 9. října. My si ho už příští týden také představíme v našem vysílání v rubrice Novinka týdne. No ale teď k programu nejbližší hodiny, tak mimo jiné zazní třeba Haydn, Vivaldi, filmová hudba, také Schumann, Mio nebo Mozart. No a rovněž si zasoutěžíme ještě před 10. opět o 2 vstupenky na jeden z koncertů festivalu Svátky hudby v Praze s podtitulem Václav Hudeček a jeho hosté. Konkrétně to tedy budou vstupenky na ten koncert zahajovací 20. října, což bude v úterý. Příští týden od 7:30 večer v Rudolfinu bude to slavnostní koncert, kde spolu s Václavem Hudečkem vystoupí třeba violistka Kristýna Nouzovská-Fialová, také operní pěvci Lucie Kaňková a Daniel Matoušek, orchestr Prague Filharmonia a řada dalších. Tak pokud máte zájem o vstupenky na tento zahajovací koncert 35. ročníku Svátků hudby v Praze, tak soutěžit s námi můžete tady na Rádiu Klasik Praha už za pár minut. Nejdříve ze všeho teď uslyšíme hudbu Claude Debussyho z jeho dvou tanců pro harfu a smyčce. To bude první z těchto tanců, tanec posvátný, a zahraje nám tedy harfistka Kateřina Englichová společně s Vihanovým kvartetem. Příjemný poslech.

Ze dvou tanců pro harfu a smyčce od Claude Debussyho jsme teď poslouchali tanec první, takzvaně posvátný, a to v podání Vihanova kvarteta, které na nahrávce tvořili Leoš Čepický, Jan Schulmeister, Jiří Žigmund a Aleš Kasprík, a na violu spolu, tedy na violu, jak jsem už říkal, hrál Jiří Žigmund, a na harfu spolu s nimi hrála Kateřina Englichová. No a pokud máte rádi Debussyho hudbu, tak v Národním divadle má právě dnes, 15. října, první premiéru nová inscenace Debussyho opery Peleas a Melisanda. Je to jediná Debussyho dokončená opera, kterou skladatel napsal podle slavné symbolistické divadelní hry Morise Maeterlincka, který je také autorem libreta k této opeře. No a kromě dnešní premiéry se pak představení ještě bude hrát v druhé premiéře v neděli 18., pak také 31. října, a nebo také ještě v několika termínech v listopadu. A my pokračujeme v našem dopoledním vysílání teď Haydnovou hudbou. Ze 102. symfonie B-dur si poslechneme finále Presto. Bude nám hrát orchestr London Classical Players pod vedením Rogera Norringtona.

Slyšeli jsme hudbu Josefa Haydna v finále z jedné ze symfonií, které se řadí k takzvaným londýnským symfoniím tohoto skladatele. Byla to symfonie číslo 102 B-dur a také nám hrál londýnský orchestr, konkrétně tedy těleso London Classical Players, již neexistující, které na nahrávce dirigoval loni zesnulý dirigent Roger Norrington, kterého jsme si také s touto nahrávkou připomněli. Teď je tady opět filmová hudba, John Barry, držitel několika Oscarů, a téma, které složil pro americký film s názvem Půlnoční kovboj z roku 1969, ve kterém hlavní role stvárnili Dustin Hoffman a John Voight. A v tomto tématu skladatel využil třeba i foukací harmoniku, kterou tam také uslyšíte v podání orchestru Filharmonici města Prahy.

0: To byla filmová hudba Johna Berryho, složená pro snímek s názvem Půlnoční kovboj z roku 1969. Hráli nám filharmonici města Prahy. Za chvíli nám Simona Šaturová zaspívá hudbu Antonia Vivaldiho za doprovodu souboru Muzika Florea. A ještě předtím vám prozradí kolega Stanislav Předota, jaké zajímavé nahrávky vybral na neděli 18. října do dalšího dílu svého pravidelného pořadu s názvem Švédský stůl.
1: Klasik Praha.
2: Další pořad Švédský stůl připomene světovou pěveckou legendu sopranistku Emu Destinovou. Tentokrát pomineme operu a z kompletu všech jejich studiových snímků vybereme pouze nahrávky písní. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli od 19 hodin.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Na klasiku, do divadla, na filmovou hudbu nebo třeba do opery? Na koloseum.ticket.cz naleznete vše. Vyberte si z široké nabídky více jak 600 kulturních akcí a nechte se inspirovat. Koloseum Ticket. Cesta za kulturními zážitky začíná u nás.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr
5: a rozšíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice.
7: Přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
10: Jo.
9: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
10: Co mě zrovna napadne?
11: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
12: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
13: Slyším, Tatart nákupy?
12: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
13: To je mazec.
12: Tatart, opravdový elektrospecialista.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu?
16: Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v Mega.

Zpívala nám vynikající sopranistka Simona Šaturová. Slyšeli jsme nahrávku, kterou natočila kdysi se souborem Muzika Florea pod vedením Marka Štrincla. Konkrétně to byla arie z Vivaldiho opery Olympiáda. Teď budeme pokračovat hudbou japonskou. Skladatel Akira Ifukube a jeho japonská svita inspirovaná japonskými lidovými tradicemi v podání Plzeňské filharmonie a Chuheje Iwasakiho. No a už za pár minut si také v našem dopoledním vysílání zasoutěžíme dnes opět s festivalem Svátky hudby v Praze s podtitulem Václav Hudeček a jeho hosté. Jehož 35. ročník začíná už příští týden v úterý 20. října koncertem v Rudolfinu a vy budete mít možnost vyhrát vstupenky právě na tento zahajovací koncert už za pár minut v telefonické soutěži v našem dopoledním vysílání.

Posloucháte Radio Klasik Praha, právě teď nám hrála Plzeňská filharmonie, která pod taktovkou svého šéfdirigenta Chuheje Iwasakiho zahrála hudbu japonského autora Akiry Ifukubeho, část z jeho takzvané japonské svity, což je skladba z roku 1933, inspirovaná japonskými lidovými tradicemi. V tomto případě to byla čtvrtá část pojmenovaná Nebuta, takzvaná slavnost lampionů. No a jak jsem sliboval, tak teď si zasoutěžíme opět s festivalem Svátky hudby v Praze s podtitulem Václav Hudeček a jeho hosté. Jehož 31. ročník začne tady v Praze už příští týden v úterý 20. října. Pak bude festival pokračovat 24. listopadu, 15. prosince, 19. ledna, 16. února, 16. března a završí se pak 20. dubna v Betlémské kapli. No a vy teď máte možnost vyhrát dvě vstupenky na zahajovací koncert toho 31. ročníku. Bude to ve Dvořákově síni Rudolfina, tedy 20. října od 7:30 večer spolu s Václavem Hudečkem. Tam zahraje orchestr Prague Philharmonia, vystoupí violistka Kristýna Nouzovská-Fialová, také operní solisté Daniel Matoušek a Lucie Kaňková. Orchestr Prague Philharmonia pod taktovkou Ondřeje Vrabce. No a to vše tedy bude k slyšení v rámci tohoto koncertu 20. října. Vstupenky, na který teď můžete vyhrát za obvyklých soutěžních podmínek, to znamená, pokud jste u nás v soutěži nic nevyhráli v uplynulých 14 dnech a pokud mi na telefonní číslo 739 987 987 jako první zavoláte správnou odpověď na soutěžní otázku, samozřejmě tedy až po jejím doznění. No a ještě podotknu, že vstupenky v tomto případě nemáme k dispozici elektronicky, je tedy nutné, aby si je výherce případně vyzvedl do toho 20. října fyzicky tady na recepci na adrese Radlická 10 v budově společnosti Seznam. No a teď už tedy k soutěžní otázce. Na zahajovacím koncertě festivalu Václav Hudeček a jeho hosté Svátky hudby v Praze vystoupí v úterý 20. října také mladý houslista, který je vítězem letošního ročníku Luhačovické akademie Václava Hudečka. No a já se ptám na jméno tohoto mladého houslisty, který se na koncertě představí.

Jsou 10:15, posloucháte Radio Klasik Praha, no a toto byly latinskoamerické rytmy, které skladatel Darius Milhaud zakomponoval do třetí věty své skladby Scaramouche. Hrál nám na saxofon solista Johannes Ernst a spolu s ním symfonický orchestr Berlínského rozhlasu pod taktovkou Vladimíra Jurovského. No a my jsme během této skladby také soutěžili dnes o dvě vstupenky na zahajovací koncert letošního už 35. ročníku festivalu Svátky hudby v Praze s podtitulem Václav Hudeček a jeho hosté. No a já jsem se ptal tedy v rámci soutěžní otázky tentokrát na jméno mladého houslisty, který je vítězem letošní Luhačovické akademie Václava Hudečka a který se také na tomto zahajovacím koncertě 20. října v Rudolfinu představí vedle dalších solistů a hostů, kterými budou třeba Kristina Fialová, Lucie Kaňková, Daniel Matoušek. No a tento mladý houslista, na jehož jméno jsem se ptal v rámci soutěžní otázky, tak ten se jmenuje Arnau Izard. Jako první mi správně odpověděl pan Jan, který tedy vyhrál dvě vstupenky do Dvořákovy síně Rudolfina na úterý 20. října na zahajovací koncert letošních Svátků hudby v Praze a tímto mu ještě jednou gratuluji. No a přestože už máme teď polovinu října, teď si zavzpomínáme na jaro se symfonií Roberta Schumanna číslo 1 B-dur, které se přezdívá Jarní symfonie. Její druhou část Larghetto nám zahrají berlínští filharmonikové, které bude řídit Herbert von Karajan.

0: Klasik Praha.
1: Nejen skladatelem a pedagogem, ale i vynikajícím varhaníkem byl ve své době Rakušan Anton Bruckner. V roce 1884 dokonce kolaudoval nové varhany v pražském Rudolfinu. Zemřel před rovnými 130 lety 11. října 1896. Více v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Italské Dolce Vita v Praze. Ochutnejte dokonalost Amorina.
4: Výjimečné italské gelato z přírodních ingrediencí, bez umělých aromat a barviv a elegantně podávané ve tvaru růže. Intenzivní sorbety, makronky plněné zmrzlinou, lahodné wafle. Vše je příslibem čisté rozkoše.
3: Amorino. Autentické italské gelato.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
8: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Proč se culíš?
10: Protože budeme krásný.
9: To už přece jsme.
10: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
9: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
10: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
2: Jsme Klasik Praha.

Jsou 2 minuty před 10:00 a toto byla hudba Camille Saint-Saëns, část z humorné svity Karneval zvířat, pojmenovaná Kukačka v hlubokém lese. Název asi hovoří sám za sebe, no a my jsme poslouchali nahrávku, kde na klavír hrála Marta Argerič a byla to nahrávka orchestru Akademie svaté Cecílie pod taktovkou Antonia Papána, takže tedy klarinetista z tohoto tělesa hrál spolu s Martou Argerič na této nahrávce. Dále nás čeká teď hudba Wolfganga Amadea Mozarta Rondo z klavírního koncertu číslo 6 v podání solisty Matiase Kirschnerreita a bamberských symfoniků. Pak také třeba hudba Edwarda Elgara, Anriho Vietamse v podání houslistky Hilary Hahn, ale i třeba Stravinský, Gluck nebo Čajkovský. To vše nás čeká už brzy na Rádiu Klasik Praha v našem dopoledním vysílání tady na frekvenci 98,7.

0: 6 minut po 10. hodině na Klasik Praha zazněla teď hudba Wolfganga Amadea Mozarta, rondo z 6. klavírního koncertu B-dur tohoto skladatele. Solo hrál klavírista Matthias Kirschnereit a doprovázeli ho bamberští symfonikové pod taktovkou Franka Bermana. Pokud máte rádi klavírní koncerty, tak určitě si v našem vysílání přijdete na své třeba zhruba za půl hodiny, kdy budeme vysílat část ze Saint-Saënsova prvního klavírního koncertu. Kromě toho také třeba klavírní koncert číslo 1 G-moll Felixe Mendelssohna Bartholdyho bude k slyšení zhruba kolem 11:45 v našem vysílání. No a my budeme teď pokračovat Elgarovou melodii pojmenovanou Ranní píseň. Máme 7 minut po 10, ale pro někoho to může být ještě ráno. No a na nahrávce uslyšíme teď londýnský festivalový orchestr. Dále pak bude následovat třeba také nahrávka houslistky Hilary Hahn, která nám zahraje hudbu Andriho Vietamse. A také Stravinský, Gluck a spousta další krásné hudby už brzy tady na rádiu Klasik Praha.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Necelých 11 minut po desáté zazněla tato příjemná melodie z pera Edwarda Elgara, takzvaná ranní píseň číslo 2 z opusu 15. No a hráli nám skladatelovi krajané, tedy angličtí hudebníci z londýnského festivalového orchestru, který řídil Ross Popple. Dále nám zahraje houslistka Hilary Hahn, světoznámá americká virtuózka, kterou minulý měsíc mělo možnost slyšet i pražské publikum tady na festivalu Dvořákova Praha. Nám teď Hilary Hahn zahraje za doprovodu německé komorní filharmonie je Brémy a dirigenta Páva Järviho a bude to finále v pochodovém stylu z Vietamsova houslového koncertu číslo 4 D-moll.

0: 10 minut před 10:30 jsme teď poslouchali hudbu Anryho Vietnam se v finále Marciale, tedy pochodově laděnou čtvrtou větu z houslového koncertu číslo 4 D-dur tohoto houslového virtuóza a skladatele. No a solo nám hrála Hilary Hahn, doprovázená německou komorní filharmonií Brémy pod taktovkou Páva Järviho. Za chvíli nás čeká Stravinského balet Petruška, první část Masopustní veselí z tohoto baletu v revidované verzi z roku 1947. Bude nám hrát Orchestr de Paris pod vedením finského dirigenta Klause Mäkelého. A ještě předtím vám prozradí Jiří Vejvoda, jaké téma si vybral do dalšího dílu pořadu Slavná auditoria s premiérou v pondělí 19. října.
1: Klasik Praha. Hochwaldy, rodiště Leoše Janáčka. Najdeme tu nejen sochu Lišky Bystroušky, ale i amfiteátr, který každý rok oživuje hudba místního slavného rodáka Janáčka, ale i dalších skladatelů.
2: Slavná auditoria.
3: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
1: Více se dozvíte v dalším dílu pořadu Slavná auditoria. Poslouchejte v premiéře v pondělí od 19 hodin.
4: Italské Dolce Vita v Praze. Ochutnejte dokonalost Amorina.
5: Výjimečné italské gelato z přírodních ingrediencí, bez umělých aromat a barviv a elegantně podávané ve tvaru růže. Intenzivní sorbety, makronky plněné zmrzlinou, lahodné wafle. Vše je příslibem čisté rozkoše.
4: Amorino. Autentické italské gelato.
6: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
7: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
8: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.

Je právě minuta po půl jedenácté. V dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha nám teď hrál pařížský orchestr pod vedením finského dirigenta Klause Mäkelää a poslouchali jsme úryvek ze stravinského baletu Petruška. V souvislosti s baletem zmíním, že dnes od 19 hodin v pořadu z archivu osobností bude kolega Ivan Dlask hovořit s dlouholetou, dnes už emeritní solistkou baletu Národního divadla, tanečnicí Nelly Danko, která nedávno získala cenu Thálie za celoživotní mistrovství, tak rozhovor s ní v rámci pořadu z archivu osobností si můžete dnes večer naladit v premiéře od 19 hodin. No a baletní hudbou budeme pokračovat také nyní v našem dopoledním programu. Zazní známé baletní číslo Tanec blažených duší v podsvětí z Gluckovy opery Orfeus a Euridika. Solo na violončelo bude hrát violončelistka Camille Thomas a spolu s ní uslyšíme na nahrávce Bruselskou filharmonii.

Je 7:30 a na Klasik Praha teď zazněl tento energický tanec ze svity Otelo od afrobritského skladatele Samuela Coleridge Taylora. Pozoruhodného autora, který byl výrazně ovlivněn Dvořákem nebo Brahmsem a chtěl totéž, co tedy oni udělali například se slovanskými nebo uherskými tanci, udělat s hudbou černošskou. To se mu do značné míry podařilo, jak jsme mohli slyšet v této skladbě, kterou nám teď hrál orchestr Čineke. Byla to nahrávka pořízená u příležitosti 110. výročí úmrtí tohoto skladatele. No a dále nám teď zahraje v našem dopoledním vysílání klavírista Gabriel Takino, bohužel před 3 lety zesnulý vynikající francouzský klavírista, kterého teď doprovodí orchestr Radia Lucemburg na této nahrávce v první větě Saint-Saënsova klavírního koncertu číslo 1.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Zbláznili jste se?
3: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů. Ale fakt hodně. Tak 10.
5: A tomu říkáte hodně?
7: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
8: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Klasik Praha.
12: Klasik Praha.

Posloucháte Radio Klasik Praha, Vánoce se už blíží a my jsme teď poslouchali hudbu Petra Iliče Čajkovského z baletu, který je s vánočním a adventním časem neodmyslitelně spojen. Je to pohádkový balet Louskáček a z jeho druhého dějství teď zazněl takzvaný tanec cukrové víly, slavná melodie využívající je čelestu, kde jsme poslouchali tedy na této nahrávce Berlínskou filharmonii a dirigenta Simona Rettla, který orchestr řídil. No a v souvislosti s baletem tedy ještě opět připomenu, že dnes od 19 hodin v pořadu z archivu osobností Ivan Dlask přivítá dlouholetou solistku baletu Národního divadla, která nedávno také obdržela cenu Thálie za celoživotní mistrovství. Je to tanečnice Nelly Danko a rozhovor s ní si můžete poslechnout tady na Rádiu Klasik Praha v premiéře tedy dnes od 19 hodin. Teď nás čeká hudba Georga Friedricha Händla, zazní basová árie s názvem Sibylla Languida Leto, kterou Händel použil poprvé ve své kantátě Aci Galatea e Polifemo, pak ji ještě také zrecykloval v opeře Rinaldo, jak se to tehdy s úspěšnými áriemi někdy dělávalo. No a my uslyšíme tuto árii v podání basisty jménem Luigi De Donato, který ji takto natočil s orchestrem Collegium 1704 na album Polifemo, které vyšlo před 2 lety a které se tedy zaměřuje na tuto postavu Kyklopa z antické mytologie v různých barokních dílech a zpracováních.

0: V roli Polifema nám zpíval italský basista Luigi De Donato, byla to arie z Handlovy kantáty Aci Galatea e Polifemo na námět starořeckých mýtů a my jsme tedy poslouchali tuto arii s názvem Sibilar Languida Leto v podání zmíněného pěvce a orchestru Collegium 1704, který s ním tedy natočil album pojmenované Polifemo, zaměřené na tuto mytologickou postavu v různých barokních zpracováních. No a pokud chcete Collegium 1704 slyšet v nejbližší době naživo, tak tady v Praze v Rudolfinu zahrají zítra 16. října program Missa Votiva s hudbou Johanna Sebastiana Bacha, ale především Jana Dismase Zelenky. Bude to tedy 16.10. zítra od 7:30 večer v Rudolfinu, pak Collegium 1704, jak je už zvykem, také tento program představí v Drážďanech o den později 17.10. No a více informací najdete na webových stránkách tohoto pražského barokního orchestru collegium1704.com, které jsou, jak se dívám, dokonce graficky nově zpracovány. No a za chvíli budeme poslouchat hudbu Erika Satieho, pařížského skladatele přelomu 19. a 20. století. Krásná skladba s názvem Gnosien číslo 1 v podání pianisty jménem Pascal Rogé.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Poslouchali jsme krásnou nostalgickou skladbu s názvem Gnosien číslo 1 od pařížského skladatele Erika Satieho, který svou tvorbou ovlivnil třeba pozdější americké minimalistické skladatele. No a jeho hudbu nám teď hrál pianista jménem Pascal Rože. Příští rok se bude připomínat významné výročí Ludwiga van Beethovena, bude tomu 200 let od jeho úmrtí a jeho hudba samozřejmě bude znít příští rok úplně všude. Jeho houslový koncert D-dur už třeba jako takovou předzvěst minulý týden zahráli pražští symfonikové na zahajovacích koncertech nové sezóny. Beethovenovy kompletní houslové sonáty zase v těchto dnech provádí houslista Jan Fischer v Rudolfinu v rámci sezóny Českého spolku pro komorní hudbu. No a my si teď z Beethovenova houslového koncertu poslechneme třetí větu Rondo z nahrávky houslisty Jana Talicha a Talichova komorního orchestru.

Houslista Jan Talich mladší, doprovázený Talichovým komorním orchestrem, nám teď hrál rondo z Beethovenova houslového koncertu D-dur. Beethovena si do sytosti všichni užijeme příští rok 2027, kdy se bude připomínat 200. výročí Beethovenova úmrtí a hudba tohoto skladatele bude znít všude a neustále. Mimochodem právě v těchto dnech houslista Jan Fischer v Rudolfinu provádí společně s klavíristou Martinem Kasíkem komplet všech Beethovenových sonát pro housle a klavír v rámci sezóny Českého spolku pro komorní hudbu. Nejbližší koncert z tohoto cyklu bude 19. října a zazní na něm Beethovenovy sonáty číslo 8, 9 a 10. No a my pokračujeme v našem dopoledním programu teď hudbou filmového skladatele Jerryho Goldsmitha. Bude to hudba využívající některé mírně exotické prvky, neboť skladatel ji napsal pro dobrodružný film Mumie z roku 1999, odehrávající se v prostředí archeologických vykopávek v Egyptě. No a hrát nám bude dánský národní symfonický orchestr řízený dirigentem Christianem Schumannem.

0: Klasik Praha.
1: Hostem příštího pořadu Hudba v miléniu bude vycházející světová klavírní hvězda, mladý rakouský pianista Lukas Šternat, který vystoupí tady v Praze 5. listopadu v Rudolfinu v rámci Firkušného klavírního festivalu. Premiéru rozhovoru poslouchejte v úterý 20. října od 19 hodin na Klasik Praha. K poslechu vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Prach se rád schovává pod nábytkem, u stěn, v rozích. Robotický vysavač Dreamy X60 Pro Ultra Complete mu ale nedá šanci. Díky dvojitému výsuvnému ramenu dosáhne až 18 cm mimo tělo robota a uklidí i těžko dostupná místa. Dreamy pro dokonale čistý domov.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
6: No nekecej.
8: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
12: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrky moře. Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Posloucháte Radio Klasik Praha, teď jsou 2 minuty po 11:30 a zpíval nám Adam Plachetka. V jehož podání jsme poslouchali známou muzikálovou píseň Old Man River. Je to píseň, kterou mělo v repertoáru mnoho jaksi majitelů hlubších hlasů v historii americké hudby. Je to píseň pocházející původně z muzikálu Loď komediantů v originále Showboat, k němuž hudbu napsal Jerome Kern. No a my jsme tuto píseň Old Man River, pojednávající tedy o starém muži řece, myšleno o Mississippi, poslouchali v podání Adama Plachetky, Symfonického orchestru Českého rozhlasu a dirigenta Tomáše Netopila. Teď budeme poslouchat hudbu Wolfganga Amadea Mozarta, z jehož poslední 41. symfonie C-dur, přezdívané Jupiter, zazní druhá část Andante Cantabile v podání Amsterdamského barokního orchestru a dirigenta Tona Kopmana. No a před 12. hodinou nám pak ještě třeba také zaspívá Magdalena Kožená, nebo si poslechneme část z Mendelsonova prvního klavírního koncertu. To vše už brzy tady na Rádiu Klasik Praha.

Poslouchali jsme hudbu Wolfganga Amadea Mozarta, část ze 41. symfonie C-dur, které se přezdívá Jupiter. Druhou větu Andante Cantabile nám v dobově poučené interpretaci hrál amsterdamský barokní orchestr řízený Tonem Kopmanem. No a teď slibovaná hudba Felixe Mendelssohna, pianista a v poslední době také úspěšný spisovatel Stephen Huff nám zahraje třetí větu z Mendelssohnova klavírního koncertu číslo 1 G-moll, a to za doprovodu Birminghamských symfoniků.

0: Divadlo v Dlouhé uvádí
1: dobrodružnou inscenaci o síle představivosti pro děti i dospělé. Jak vidět neviditelné?
0: Co když ty největší dobrodružství nezažijete někde venku, ale uvnitř vlastní hlavy? Jak vidět neviditelné?
1: Divadlo v Dlouhé.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
4: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
7: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
8: Posloucháte Klasik Praha.

Tak to byla píseň Felice Lianimi z pera Girolama Kapsbergera, raně barokního autora. Zpívala nám Magdalena Kožená, doprovázená souborem Private Musique. No a ještě nám jednu krátkou mazurku od Friderika Chopina. Před 12. hodinou zahraje pianista Mauricio Pollini, kterého si také připomeneme s touto nahrávkou. Bude to mazurka C-dur číslo 2 z opusu 56 a poslední skladba našeho dopoledního programu.

0: Tak touto krátkou mazurkou C-dur z pera Friderika Chopina se zakončilo naše dnešní dopolední vysílání. Hrál nám klavírista Mauricio Pollini. Za chvíli Glazunovova španělská serenáda, pak také rubrika Novinka týdne s novým albem Smetanova tria, rovněž Mozart, Smetana, filmová hudba Johna Williamse a mnoho dalšího na vás čeká už brzy tady na rádiu Klasik Praha. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer, přeji vám hezký čtvrtek a budu se těšit na slyšenou opět zítra v pátek mezi 9. a 12. hodinou.
1: Tohle je Klasik Praha.

0: Na Radio Klasik Praha nám dozněla španělská serenáda z pera Alexandra Glazunova. Poslouchali jsme Pražský komorní orchestr a na housle hrál Josef Suk. S touto skladbou jsme otevřeli odpolední vysílání dnes s Mirkou Časarovou. Těším se s vámi až do 19. hodiny. Budeme poslouchat krásnou hudbu, povídat si zajímavé informace, jako například teď, kdy je tu naše pravidelná rubrika Novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Rubrika Novinka týdne představuje tentokrát nové album Smetanova tria, které už desítky let patří k české interpretační špičce v oblasti komorní hudby a vystupuje po celém světě. Aktuálně v něm vedle dlouholetých členů Jitky Čechové, klavír a Jana Pálenička violončelo, hraje na housle už druhým rokem Markéta Janoušková, představitelka mladší generace českých hudebníků, která studovala a žije v Berlíně. Nahrávka vyšla u Suprafonu na začátku září a byla natočena na jaře v kostele svaté Anny v Českých Budějovicích. Na albu najdeme romantický program postupující od klasicky vyváženého romantismu Felixe Mendelssohna až k hudební secesi. Úvodem je zařazeno Mendelssohnovo trio číslo 2 C-moll z roku 1845, po němž následují fantazijní kusy méně známého vídeňského autora přelomu století Waltera Rabla. Vše uzavírá česká hudba, klavírní trio F-moll od nejromantičtějšího z českých skladatelů Zdeňka Fibicha. Jako hudební ukázku vybíráme třetí větu z tria F-moll Zdeňka Fibicha. Hraje Smetanovo trio.

Dozněla třetí věta z tria F-moll Zdeňka Fibicha, kterou nám hrálo Smetanovo trio. My jsme pak poslouchali ukázku z nového alba Smetanova tria, které vyšlo u Suprafonu na začátku září. A to ve složení Jitka Čechová, Jan Páleníček a Markéta Janoušková. Představili jsme si tak také naši novinku týdne. Před námi je nyní chrámová sonáta číslo 11 D-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Hraje kolegium českých filharmoniků Navarhan Jaroslav Tůma na housle Bohuslav Matoušek.

Dozněla chrámová sonáta číslo 11 D-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Poslouchali jsme kolegium českých filharmoniků, na housle hrál Bohuslav Matoušek, na varhany Jaroslav Tuma. Máme 13:45 a to je čas pro filmovou hudbu. Je tu hudba z filmu Jurský park Johna Williamse. Ten také řídí Berlínskou filharmonii v živé nahrávce z koncertu.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zazní novinky nejen z českých kin. Těšit se můžete na ukázky z filmů jako V srdci divočiny, Magická posedlost 2 nebo Unabomber. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
4: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
5: Zlato, co máš dneska v plánu?
6: No přece všechno.
7: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
8: Dva McPops nestačí. Dobře, v McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Dozněla druhá věta z klavírního tria G-moll Bedřicha Smetany, hrálo nám Guarneri Trio Praha. Koncertem ve Dvořákově síni Rudolfína začne 20. října jubilejní 35. ročník cyklu Svátky hudby v Praze Václav Hudeček a jeho hosté. Slavnostní zahajovací večer spojí houslovou tradici s operním repertoárem i setkáním zkušených interpretů s mladými talenty, jak je u tohoto festivalu už zavedenou tradicí. Vedle hostitele Hudečka se představí laureát letošní Hudečkovy Luhačovické akademie, houslista Arnaud Izard, přední česká violistka Kristýna Nouzovská-Fialová a mezinárodně etablovaní pěvci, sopranistka Lucie Kaňková a tenorista Daniel Matoušek. Orchestrální doprovod zajistí Prague Philharmonia pod vedením dirigenta Ondřeje Vrabce. Program nabídne Dvořákův mazurek a Bruchův koncert pro housle a violu e-moll. Druhou část večera vyplní výběr z oper Verdiho, Pucciniho a Gunoda. Zazní árie a duety z La Traviaty, Romea a Julie a Bohemy, včetně slavných Sempre Libera a Nessun Dorma. Další program jubilejního ročníku festivalu nabídne pestrá hudební setkání napříč generacemi i žánry. Od Bacha, Vivaldiho přes jubilujícího Beethovena a vánoční hudbu až po Gershwina či Bernsteina. Vedle Václava Hudečka se představí renomovaní interpreti

Tak to byla předehra k operetě Krásná Helena Jacquese Offenbacha. Václav Neumann řídil Českou filharmonii. A pokud byste chtěli Offenbacha zažít živě, tak rozhodně doporučuji tuto sobotu a neděli vyrazit do Liberce, kde v divadle FX Šaldy připravili premiéry nového uvedení, nové inscenace operety Jacquese Offenbacha, a to Orfea v podsvětí. Více se dozvíte a dočtete na našich webových stránkách. Před námi je teď árie z opery Xerxes, Ombra mai fu, Georga Friedricha Händla. Zpívá sopranistka René Fleming, hraje Orchestra of the Age of Enlightenment, který řídí Harry Bickett.

0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
6: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
7: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
8: Jsme Klasik Praha.

Poslouchali jsme 10. z 12 transcendentálních etýd Ferenca Lista. Na klavír hrál Daniel Trifonov. Jsme před 13. hodinou, o 13. to budou zprávy a pak už hudba Florence Beatrice Price, Arcangela Corelliho či Julia Fučíka. V této hodince poslední skladba je Feria, španělská rapsodie Maurice Ravela.

0: Poslouchali jsme čtvrtou větu s názvem Feria ze španělské rapsodie Maurice Ravela. Seiji Ozawa řídil Bostonský symfonický orchestr. Je přesně 13 hodin a jsou tu další zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Ukrajinské námořnictvo v noci na čtvrtek zaútočilo pomocí pobřežního raketového komplexu Neptun na ruské vojenské letiště Borisoglebsk ve Voroněžské oblasti. Informovalo o tom s tím, že se mu podařilo zničit 6 ruských bombardérů Su-34M. Po odchodu Viktora Orbána z funkce maďarského premiéra považuje web Politico za nejvýraznějšího spojence Ruska v Evropské unii slovenského premiéra Roberta Fica. Napsal to den po Ficově oznámení, že 25. listopadu proběhne v Moskvě jednání slovensko-ruské mezivládní komise pro hospodářskou a vědecko-technickou spolupráci. Řecká vláda chce zakázat sociální sítě pro uživatele mladší 15 let, a to od 1. ledna příštího roku. Vláda věří, že se svým záměrem uspěje v parlamentu, kde má většinu. Hlavní odpovědnost za ověření věku budou mít provozovatelé sítí. Zákaz bude platit i pro nezletilce, kteří již mají na sítích své účty. Návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje budoucího rozpočtu Evropské unie jsou pro Česko naprosto nepřijatelné. Před jednáním Evropské rady v Bruselu to ve čtvrtek uvedl premiér Andrej Babiš. Nejvyšší stavba v Česku se ve čtvrtek poroučela k zemi. Stožáry vysílače Liblice B u Českého Brodu na Kolínsku odstřelila v 11.15 specializovaná firma. Dvě 355 metrů vysoké ocelové konstrukce čeká rozřezávání a odklízení. To potrvá až do konce listopadu. Zemřel novinář a fejetonista Rudolf Křesťan. Byl mistrem žánru, pro nějž se od času Jana Nerudy vžilo označení fejeton. Rudolf Křesťan zemřel ve čtvrtek ráno po krátké nemoci ve věku 83 let, sdělila to rodina. Díky svým textům se dostal do učebnic i do školních osnov. Vysokoškoláci psali práce věnované jeho slovesnému umění. Rudolf Křesťan ale zůstal člověkem skromným, mimořádně pozorným a obětavým. A jaké máme dnes počasí? Polojasno a oblačno, místy mlhy, nejvyšší denní teploty 12 až 17 stupňů Celsia. To byly zprávy o 13. Před námi je teď houslový koncert Florence Beatrice Price.
1: Jsme Klasik Praha.

Tak to byla první věta z koncertu pro housle a orchestr číslo 1 D-dur Florence Beatrice Price, této skladatelky, varhanice a pedagožky. Florence Beatrice Price jako první žena afroamerického původu se v Americe prosadila coby autorka orchestrální hudby a napsala přes 300 skladeb. Nám hrála Janáčkova filharmonie Ostrava, kterou řídil Ryan Cockerham, na housle pak americká houslistka a badatelka, propagátorka díla Florence Beatrice Price, Erjin Kang. Na Radio Klasik Praha teď bude znít čtvrtá věta z koncerta Grossa c-moll Arcangela Corelliho. Sigiswald Quickend řídí Le Petit Band.

Dozněla nám čtvrtá věta z koncerta Grossa C-moll Arcangela Corelliho. Sigiswald Kuijken řídil Le Petit Band. Za 10 minut bude 2:30 a před námi je téma z počítačové hry The Elder Scrolls. V aranži Daniela Trifonova bude znít hudba Jeremyho Soula. Daniel Trifonov bude také hrát na klavír.

0: Klasik Praha.
1: V dalším pořadu přivítám čerstvou držitelku ceny Thálie za celoživotní mistrovství v oboru balet, tanec a pohybové divadlo. Pochází z Užhorodu, ale již 55 let žije a působí v Praze. Život Nelly Danko je spojen s baletem Národního divadla, kde vytvořila množství rolí a dodnes působí jako pedagožka na Pražské konzervatoři. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Hlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
2: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
8: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Jsme Klasik Praha.

Dozněl nejslavnější pochod českého skladatele Julia Fučíka, jeho vjezd gladiátoru. Gert Albrecht řídil Českou filharmonii. A já mám teď pro vás pozvánku na 22. a 23. října do kostela svatých Šimona a Judy na kulišáky v orchestru, workshopy pro zvídavé děti a hravé rodiče, které začínají vždy v 9 hodin a 30 minut. Je vaše dítě kulišák a má rádo hudbu? Ano, v tom případě jsou workshopy Kulišáci v orchestru určeny přímo pro vás. Hudební řádění má vyloženě pozitivní vliv na řadu důležitých věcí, jako je například rozvoj komunikace, sebevyjádření, kreativity a fantazie. Funguje také jako skvělý trénink paměti, soustředění a pozornosti. Společné hudební tvoření a zážitky zároveň podporují umění spolupráce a posilují pouto mezi rodičem a dítětem. Naše workshopy jsou jako jedny z mála, které nesměřují jen k pasivnímu poslechu, ale především k aktivitám, které jsou s hudbou spojené. Naučíme hudbu nejen poslouchat, ale také být jejími tvůrci. Zažijeme radost z objevování nových zvuků, pocitů, melodií a společného setkávání. Kulišáci v orchestru, kostel svatých Šimona a Judy, 22. a 23. října, 9 hodin 30 minut. A teď je pro nás připraveno téma s variacemi pro smyčcové kvarteto Hanse Krásy a hraje nám Krása kvartet.

téma s variacemi pro smyčcové kvarteto je komorní dílo českého meziválečného skladatele Hanse Krásy. Hlavním hudebním motivem celého díla je takzvaná píseň Anny, kterou Krása původně složil jako součást scénické hudby pro divadelní hru Adolfa Hofmeistra Mládí ve hře, která měla premiéru v roce 1935. Píseň byla ve své době velmi populární a autor se k ní později vrátil, aby je rozpracoval do této čistě instrumentální podoby. My jsme poslouchali ukázku z debutového alba smyčcového kvarteta Krása kvartet. Máme 11 minut po

Na Radio Klasik Praha nám zněla čtvrtá věta Allegro Vivace ze symfonie číslo 1 D-dur France Schuberta. Thomas Hengelbrock řídil německý komorní orchestr Brémy. A teď to bude část ze St. Paul's Suite Gustava Holsta. Poslechneme si druhou větu s názvem Ostinato, a to v podání London Concertante Chamber Ensemble.

0: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
1: No jasně, z MND to jde.
0: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
7: Zbláznili jste se?
8: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
9: Turecko a dlouhé písečné pláže?
10: Máme je v TUI.
9: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok?
10: Máme je v TUI.
9: Malorka a její Tyrkysové moře?
10: Máme je v TUI.
9: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře?
10: Máme ho v TUI.
9: Kypr, slunce a pohodová dovolená?
10: Máme v TUI.
9: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
11: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
12: Posloucháte Klasik Praha.

Tak to byl známý pochod prince dánského, skladba Jeremia Clarka, kterou na trumpetu zahrál Wynton Marsalis a za doprovodu English Chamber Orchestra vše řídil Anthony Newman. My jsme před 14. hodinou, po 14. hodině budeme pokračovat s trubkou, bude tu Miroslav Kejmar a finále z koncertu pro trubku a orchestr S-dur Josefa Haydna. Dále malá svita Exotikon Vítězslava Nováka, symfonia Františka Xavera Richtera, či scéna z prvního dějství opery Porgy a Bess George Gershwina. V této hodině tak ještě stihneme letní noc nad řekou Frederika Delia.

0: Právě jsme prožili letní noc nad řekou, skladba Frederika Delia, která zněla v podání Akademie svatého Martina v Polích, tu řídil Neville Mariner. Je přesně 14 hodin a před námi je koncert pro trubku a orchestr S-dur Josefa Haydna. Konkrétně zazní třetí věta v podání Komorního orchestru České filharmonie a Miroslava Kejmara.
1: Spát, spát, já nemohla bych spát, mě v hlavě znějí tóny kouzelné.
0: Tak pojďme ty kouzelné tóny poslouchat na rádiu Klasik Praha společně. Zdraví vás Mirka Časarová.

Doznělo finále třetí věta z koncertu pro trubku a orchestr S-dur Josefa Haydna. Petr Škvor řídil komorní orchestr České filharmonie, na trubku hrál legendární Miroslav Kejmar. S touto skladbou jsme otevřeli další vysílací hodinu na Radiu Klasik Praha, teď je 5 minut po 14. hodině a nás čeká arabský motiv, část z malé svity s názvem Exotikon Vítězslava Nováka. Na klavír hraje Martin Vojtíšek.

Dozněl arabský motiv, danca, co by pátá část z Malé svity Exotikon Vítězslava Nováka. Na klavír hrál Martin Vojtíšek. 10:50 si poslechneme třetí větu ze symfonie Římská 2 F-dur Františka Xavera Richtera, a to v nahrávce Helsinského barokního orchestru, který řídí Apo Häkkinen.

Dozněla třetí věta Alla Breve ze symfonie Římská 2 F-dur Františka Xavera Richtera. A po Häkkinen řídil Helsinský barokní orchestr. Oh, nobody knows when the loved. Tak to je scéna z prvního dějství opery Porgy a Bess, vrcholného díla George Gershwina. Libreto společně napsali skladatelův bratr Ira Gershwin a dramatik Dubose Hayward. A v loňském roce to bylo 90 let od premiéry této opery Porgy a Bess. My si poslechneme londýnskou filharmonii, kterou řídí Simon Rattle. Společně s nimi bude zpívat Glyndebourne Chorus, baritonista Bruce Hubbard a tenorista Damon Evans.

0: Klasik Praha.
1: Nejen skladatelem a pedagogem, ale i vynikajícím varhaníkem byl ve své době Rakušan Anton Bruckner. V roce 1884 dokonce kolaudoval nové varhany v pražském Rudolfinu. Zemřel před rovnými 130 lety 11. října 1896. Více v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
4: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
5: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
6: Kdo spoří, má za tři? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
8: A tomu říkáte hodně?
10: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Koncert pro klavír a orchestr G-moll, tak to je jediné dílo tohoto žánru, které zkomponoval Antonín Dvořák. Na tomto díle pracoval od srpna do 14. září roku 1876, premiéra pak byla v březnu o rok později. Na klavír tehdy hrál Karel Slavkovský a dirigentem byl Adolf Čech. My jsme poslouchali třetí závěrečnou větu z tohoto díla v nahrávce Pražské komorní filharmonie. Tu řídil Jiří Bělohlávek, na klavír hrál Gerhard Opic. A teď už je tu naše rubrika knižní novinky, která představuje nové tituly z nakladatelství Vyšehrad.
1: Sponzorem pořadu je nakladatelství Vyšehrad. Přinášíme knihy, které vás zvou k osobnímu rozhovoru se světem.
0: Vítám vás u pořadu knižní novinky, který představuje nové tituly z nakladatelství Vyšehrad. Dnes Ajelet Gundar Gošenová, Nezvaní hosté. Naomi sáhla po telefonu na kuchyňské lince. Přes zábradlí byly dál slyšet hlasy. Nakřáplý hlas souseda z bytu pod nimi, někdo mu hodil na hlavu kladivo. Hlas babičky z protější budovy. V pátém patře jsou arabský dělníci. Neznámý hlas, který křičel: zavolejte policii, je to teroristický útok. Stačí jediný okamžik a obyčejné odpoledne se promění v tragédii. A spolu s ní přichází otázka, na kterou není snadné odpovědět. Dokážeme říct pravdu, pokud víme, že její následky mohou zasáhnout člověka, kterého milujeme? Na podobném morálním dilematu vystavěla izraelská spisovatelka Ajelet Gundar Gošenová svůj psychologický thriller Nezvaní hosté. Naomi je doma v Tel Avivském bytě s ročním synem Urim a arabským dělníkem, který přišel opravit balkon. Zatímco připravuje kávu, na ulici pod oknem vypukne chaos. Padající kladivo zabilo teenagera. Naomi brzy pochopí, že kladivo schodil z balkonu její malý syn. Podezření však padne na dělníka, kterého policie odvede k výslechu. Naomi zná pravdu, ale strach a pocit viny jí nedovolí promluvit. Její mlčení tak rozehrává příběh, v němž se střetává mateřská láska, odpovědnost, vina i předsudky. Autorka vystudovala psychologii a scénáristiku a právě cit pro psychologii postav a vyhrocené situace využívá i ve svých románech. Nezvaní hosté otevírají také aktuální téma soužití Židů a Arabů v izraelské společnosti. V centru však zůstává především lidské rozhodnutí a jeho důsledky. Otázka, co jsme ochotni udělat, abychom ochránili své nejbližší a kdo za to nakonec zaplatí.
1: Sponzorem pořadu je nakladatelství Vyšehrad. Přinášíme knihy, které vás zvou k osobnímu rozhovoru se světem.
0: A my teď budeme poslouchat třetí větu ze symfonie číslo 1 D-dur, takzvané Titán Gustava Mahlera.

Tak to byl pohřební pochod na nápěv dětské písně Frère Jacques, samozřejmě v molové tónině, který zpracoval Gustav Mahler do své třetí věty ze symfonie číslo 1 D-dur, takzvané Titán. Semjon Byčkov řídil Českou filharmonii. Popelka jede na bál, tak to je část ze svity Popelka Sergeje Prokofjeva. Opět tu máme Semjona Byčkova, který pro tentokrát řídí Orchestre de Paris.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Tisíc osobností, tisíc rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebij, ho! Nic ti neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
7: Jsme Klasik Praha.

Dozněla druhá věta z Braniborského koncertu číslo 6 B-dur Johanna Sebastiana Bacha. Reinhard Gebel řídil soubor Muzika Antiqua Köln. 15. hodina to bude za 6 minut, po 15. hodině pak hudba Giovanni Pierluigi da Palestrini, Claude Debussyho, Petra Iliče Čajkovského či Georga Friedricha Händla. Pozvu vás na Firkušného festival a budeme samozřejmě poslouchat krásnou hudbu, nebo vás také pozvu na otevřenou zkoušku víkend do divadla v Dlouhé. Spousta zajímavých věcí v příští hodině. Před námi je ještě třetí věta ze symfonie Tyla Chola pro klavír a orchestr Bohuslava Martinu.

0: České hudební kořeny a kalifornská atmosféra, tak to je Sinfonietta La Jolla pro klavír a orchestr Bohuslava Martinů. My jsme poslouchali třetí větu v nahrávce Pražského komorního orchestru, který řídil Ondřej Kukal. Na klavír hrál Josef Hála. Teď je 15 hodin a my pokračujeme hudbou Giovanni Pierluigi da Palestrini. Je tu mše papeže Marcella.
1: Ladíte Klasik Praha.

Doznělo Agnus Dei ze mše papeže Marcella, hudba, kterou Giovanni Pierluigi da Palestrina určil právě pro papežskou korunovační mši, pro papeže Marcella II., který vládl 22 dnů. Je to nejznámější dílo Giovanni Pierluigi da Palestrina, který byl představitelem takzvané římské školy renesanční polyfonie. My jsme poslouchali soubor The Sixteen, který řídil Harry Christophers. Rozhovor větru s mořem, tak to je třetí věta ze symfonických fresek s názvem Moře Claude Debussyho.

Rozhovor větru s mořem, třetí věta ze symfonických fresek Moře Claude Debussyho. Daniel Barenboim, ředitel Staatskapelle Berlín. A dnes má premiéru v Národním divadle v Praze jiné dílo Claude Debussyho, a to jeho opera Peleas a Melisanda. Premiéry proběhnou dnes a 18. října v historické budově Národního divadla a přinášejí toto dílo v režii Christopha Loje a v hudebním nastudování Patrika Fourniliera. Od 3. do 9. listopadu se v Rudolfinu uskuteční pod hlavičkou Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 14. ročník klavírního festivalu Rudolfa Firkušného, který letos nabídne 5 koncertů. Poprvé vystoupí v Praze klavírní duo Jevgení Kišin a Sir Andráš Šif. Festivalový debut bude mít vítěz soutěže ARD Mnichov Lukáš Šternát. Českou interpretační tradici bude reprezentovat držitel ceny Jiřího Bělohlávka 2025 Marek Kozák a po 4 letech se na festival vrátí legendární Grigorij Sokolov a vítězka soutěže Královny Alžběty v Bruselu Anna Vinickaja. V tomto roce je tedy připraveno 5 klavírních recitálů s mimořádně silnou sestavou českých a zahraničních umělců. Z nich bude převážně romantická hudba 19. a počátku 20. století, včetně hudby českých klasiků, tedy od 3. do 9. listopadu v Rudolfinu. A my tu teď máme hudbu z baletu Labutí jezero Petra Iljiče Čajkovského. Klaus Linkl řídí Českou komorní filharmonii, na hoboj hraje Zdeněk Adam. Thank you.

asi nejznámější melodie z baletu Labutí jezero Petra Iljiče Čajkovského. Klaus Linkel řídil Českou komorní filharmonii, na hoboj hrál Zdeněk Adam. A teď tu budeme mít 24 hobojů přesně pro ně a další nástroje samozřejmě. Byla napsaná původní verze hudby k ohňostroji Georga Friedricha Händla. Trevor Pinnock řídí The English Concert.

0: Klasik Praha.
1: Když se lžou slova, může pomoci hudba. Přijměte pozvání do světa harmonie a naděje. V dalším díle pořadu Spektrum hudby bude mým hostem doktorka Markéta Gerlichová. Povíme si o síle muzikoterapie, o známém hudebníkovi, kterému pomohla po úrazu, i o světovém muzikoterapeutickém kongresu. V sobotu v 18 hodin k poslechu zve Filip Sichra.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury. Tisíc osobností, tisíc rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
3: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
4: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
5: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz.
6: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu? Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, laté nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
8: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

byla první věta z jednoho z nejznámějších orchestrálních děl finského hudebního skladatele Jana Sibelia, a to jeho symfonie číslo 2 D-dur. Ta byla často nazývána symfonií nezávislosti, protože triumfální finále veřejnost vnímala v kontextu finského boje za svobodu a autonomii vůči ruské říši, přestože sám Sibelius tento programní podtext oficiálně nepotvrdil. My jsme poslouchali symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, který řídil Vladimír Válek. Jak vlastně vypadá divadelní inscenace několik týdnů před premiérou? Divadlo v Dlouhé zve diváky přímo na otevřenou zkoušku připravované novinky Víkend. Nahlédnete pod pokličku vzniku československé tragikomedie z prvky hororu, ve které uvidíte například Adriana Jastrabana. První návštěva slovenských rodičů u jejich dcery, která začíná nový život v Praze, se tu postupně mění ve střed generací, hodnot i představ o světě. A někde vespod probublává něco ještě zlověstnějšího. Otevřená zkouška Víkendu s úvodem režiséra Ivana Buraje proběhne 21. října od 19 hodin a na hotovou inscenaci se pak můžete přijít podívat od 7. listopadu do divadla v Dlouhé. My tu teď máme třetí větu z koncertu pro lesní roh a orchestr číslo 4 Es-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Hraje Baborák ansámbl na lesní roh Radek

Sparta. Hrál nám soubor Baborák Ensemble s Radkem Baborákem v čele. A pokud si chcete vychutnat mistrovství Radka Baboráka, máte jedinečnou příležitost dnes večer ve 20 hodin v našem koncertu Bez smokingu, kdy bude hrát koncerty pro lesní roh a orchestr Antonia Rossettiho. My tu teď máme druhou větu z klavírní sonáty Adur Friedricha Theodora Frelicha. Na fortepiano hraje Alena Hönigová.

Dozněla druhá věta Poco Adagio od nejvýznamnějšího švýcarského skladatele raného romantismu Friedricha Theodora Frelicha z jeho klavírní sonáty A dur. Poslouchali jsme Alenu Hennigovou, která hrála na fortepiano. A teď půjdeme pěkně od podlahy. Je tu Furiant z opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Christofon Dohnání řídí Clevelandský orchestr.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Italské Dolce Vita v Praze. Ochutnejte dokonalost Amorina.
3: Výjimečné italské gelato z přírodních ingrediencí, bez umělých aromat a barviv a elegantně podávané ve tvaru růže. Intenzivní sorbety, makronky plněné zmrzlinou, lahodné wafle. Vše je příslibem čisté rozkoše.
2: Amorino. Autentické italské gelato.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
6: A tomu říkáte hodně?
8: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Poslouchali jsme preludium, první část ze tří houslových duet Dmitrije Šostakoviče. Dvojice houslistů, tak to byly Itzhak Perlman a Pinkas Zuckerman, na klavír hrál Samuel Sanders. Poslední skladbou v této vysílací hodině pak bude Kejklíř z historek ze Staré Prahy Adama Zkoumala. Na klavír hraje Jan Čmejla.

Doslova fanfárově bylo uvedeno podvečerní vysílání na rádiu Klasik Praha, a to úvodem ze symfonické básně Tak pravil Zarathustra Richarda Strause. Richardo Šají řídil Lucernský festivalový orchestr. Máme 16:02 a co nás čeká v této hodince a v podvečerním vysílání obecně, tak v této hodině to bude ještě hudba Felixe Mendelsohna, Bartoldiho Dária, Marianelliho či Maurice Ravela. Pozvu vás na varhaní gala pro Jaroslava Tůmu, bude tu naše novinka týdne, což je nové album Smetanova tria. Pozvu vás také do městské knihovny na projekty Identita městské knihovně, Identita učebnic, a poslechnete si také rozhovor s klarinetistou Irvinem Venišem nejenom o dnech Bohuslava Martinů 2026. Pojďme tedy směle do toho, máme tu první větu ze symfonie číslo 4, takzvané italské, Felixe Mendelsohna Bartoldiho. Jiří Bělohlávek řídí Pražskou komorní filharmonii.

Živá, energická a prosluněná, tak to je první věta ze symfonie číslo 4. A dur Felixe Mendelssohna Bartoldiho, ta, které se říká italská, když ji napsal v roce 1833 pod dojmem své cesty po Itálii. Patří k jeho nejznámějším a nejradostnějším orchestrálním dílům. My jsme poslouchali nahrávku Pražské komorní filharmonie, kterou řídil Jiří Bělohlávek. Je 16:45, to je tedy čas pro filmovou hudbu. Je to Dario Marianelli a hudba z filmu Atonement.

0: Klasik Praha.
1: Mým dalším hostem je policista ve výslužbě, ředitel muzea policie v Praze na Karlově, Radek Galaš. Kdy se zločinu daří nejvíce? S jakým odstupem se ještě dá odhalit nevyřešený případ? Kde bere muzeum policie jednotlivé exponáty a jaké kuriozity tam mají? Poslouchejte v dalším dílu pořadu Na osobní notu s premiérou v sobotu v 19 hodin. Těší se na vás Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří? Deset minut pro krásnější pleť. Stačí si nasadit fotonovou masku Dreamy Krona a relaxovat. Čtyři světelné režimy a jeden kombinovaný pomáhají pleť zpevnit, rozjasnit, redukovat zarudnutí a zmírnit známky stárnutí pleti. Dreamy Krona. 10 minut pro pleť, která září.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Zbláznili jste se?
7: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
9: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Klavírní koncert G-dur od Maurice Ravela byl složený v letech 1929 až 1931. A Ravel sám uvedl, že v této skladbě nechtěl být hluboký, ale chtěl pobavit ve stylu Mozarta a Saint-Saënse. My jsme poslouchali třetí větu Presto v nahrávce PKF Prague Philharmonia, kterou řídil Emmanuel Viom. Na klavír pak hrál Andrew von Oyen. A já mám teď pro vás pozvánku na sobotu 17. října, což je v tomto týdnu, do Smetanovy síně obecního domu na varhaní gala pro Jaroslava Tůmu. Sjíždí se kvůli tomu do Prahy varhaní svět a aby ne, s naším varhaním stříbrem s profesorem Jaroslavem Tůmou v říjnu 2026 slavíme významné jubileum. Při udílení ceny Ministerstva kultury za hudbu 2025 se psalo: za vynikající a mezinárodně uznávané interpretační výkony, za odbornou kompetenci ve vztahu k historickým i moderním nástrojům, za bohatou a objevnou nahrávací činnost, za neúnavné a obětavé pedagogické působení a za popularizaci varhaní kultury. Prostě varhaní mocnosti Francie, Německo a Polsko vysílají své ambasadory, aby rozvěsili ve Smetanově síni hudební girlandy a spustnili varhaní ohňostroje. Vivat Jaroslav! Na varhany bude hrát Oud Hortmat, Christoph Mantu, Stefan Bayer a Irenes Verva. A to ve skladbách Charles-Marie Vidora, Cezara Franka, Jaroslava Tůmy a Felixe Novověskyho. Tedy tato sobota v 11 hodin 17. října, obecní dům Smetanova síň. A abychom tu radost umocnili, tak tu máme symfonii číslo 9 s odou na radost Ludvíka van Beethovena, ze které si poslechneme první větu.

0: Symfonie číslo 9 D-moll s odou na radost, tak to je poslední dokončená symfonie německého hudebního skladatele Ludwiga van Beethovena. My jsme z tohoto výjimečného díla poslouchali první větu v nahrávce The Philadelphia Orchestra, který řídil Ricardo Muti. Za malou chviličku se dozvíte, jakým tématem a jaké hudbě se bude věnovat Nikola Bojčev s premiérou ve středu 21. října ve svém pořadu Hudba stříbrného plátna, a pak už to bude kavatýna Ervína Schulhoffa.
1: Klasik Praha.
2: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zazní novinky nejen z českých kin. Těšit se můžete na ukázky z filmů jako V srdci divočiny, Magická posedlost 2 nebo Una Bomber. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie. Tisíc osobností, tisíc rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
4: Divadlo v dlouhé uvádí
5: dobrodružnou inscenaci o síle představivosti pro děti i dospělé. Jak vidět neviditelné.
4: Co když ty největší dobrodružství nezažijete někde venku, ale uvnitř vlastní hlavy? Jak vidět neviditelné?
5: Divadlo v dlouhé.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
10: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
9: Dnes musíte vybrat.
10: Mám tady pro vás předvýběr a
9: rozšíříme
10: výběr. Dvojnásobíme investice.
11: Přijmete to riziko?
9: Ale je to na vás.
12: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
13: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
14: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
15: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
14: No nekecej.
16: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Dozněla kavatýna z divertimenta pro smyčcové kvarteto, které napsal Erwin Schulhoff, avantgardní meziválečný skladatel, který pocházel z německy mluvící rodiny a byl žákem Aloise Háby, klavíristou Československého rozhlasu. Zemřel na tuberkulózu v koncentračním táboře ve Würzburgu. Jeho hudbou a i touto nahrávkou se pak zabýval Krása kvartet. Poslední skladbou před 17. hodinou bude Julie, děvčátko. Je to tedy svita z baletu Romeo a Julie Sergeje Prokofjeva.

0: Po vlnách Rádia Klasik Praha teď běhala Julie, co by děvčátko ze svity z baletu Romeo a Julie, Sergeje Prokofjeva. Otakar Trhlík řídil Moravskou filharmonii Olomouc. Máme přesně 17 hodin. V této hodince bude znít hudba Johannesa Brahmse, Antonia Rossettiho, Johana Adolfa Scheibeho či Alexandra Glazunova. Pojďme tedy hned začít Johannesem Brahmsem. Je tu čtvrtá věta z jeho klavírního koncertu číslo 2 bez B-dur.
1: Ladíte Klasik Praha.

0: Koncert pro klavír a orchestr číslo 2 B-dur od Johannesa Brahmse je jedno z nejrozsáhlejších a nejnáročnějších děl klavírní literatury. Skladatel ho dokončil v roce 1881. My jsme poslouchali čtvrtou větu, a to v nahrávce Staatskapelle Berlin, kterou řídil Gustavo Dudamel, a společně s ní si potlesk vysloužil klavírista Daniel Barenboim. Je 11 minut po 17. hodině a je tu novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Rubrika Novinka týdne představuje tentokrát nové album Smetanova tria, které už desítky let patří k české interpretační špičce v oblasti komorní hudby a vystupuje po celém světě. Aktuálně v něm vedle dlouholetých členů Jitky Čechové, klavír a Jana Páleníčka, violončelo, hraje na housle už druhým rokem Markéta Janoušková, představitelka mladší generace českých hudebníků, která studovala a žije v Berlíně. Nahrávka vyšla u Suprafonu na začátku září a byla natočena na jaře v kostele svaté Anny v Českých Budějovicích. Na albu najdeme romantický program postupující od klasicky vyváženého romantismu Felixe Mendelsona až k hudební secesi. Úvodem je zařazeno Mendelsonovo trio číslo 2 C-moll z roku 1845. Po němž následují fantazijní kusy méně známého vídeňského autora přelomu století Waltera Rabla. Vše uzavírá česká hudba. Klavírní trio F-moll od nejromantičtějšího z českých skladatelů Zdeňka Fibicha. Jako hudební ukázku vybíráme třetí větu z tria F-moll Zdeňka Fibicha. Hraje Smetanovo trio.

0: Tak to byla třetí věta z tria F-moll Zdeňka Fibicha. Poslouchali jsme Smetanovo trio a ukázku z jejich nového alba, které je naší novinkou týdne.
1: Klasik Praha.
2: Další pořad Švédský stůl připomene světovou pěveckou legendu sopranistku Emu Destinovou. Tentokrát pomineme operu a z kompletu všech jejich studiových snímků vybereme pouze nahrávky písní. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli od 19 hodin.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
6: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
9: A tomu říkáte hodně?
11: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
12: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

Na Radio Klasik Praha dozněla třetí věta menuet Allegretto ze symfonie Esdur Antonia Rossettiho. Hrál nám litevský komorní orchestr Vilnius, který řídil Georg Mais. Hudba Antonia Rossettiho je na programu Radia Klasik Praha také dnes večer, a to ve 20 hodin, kdy v rámci koncertu bez smokingu budou znít jeho koncerty pro lesní roh a orchestr v podání Radka Baboráka a Bavorské komorní filharmonie. Jak designovat učebnice, jaké jsou vhodné přístupy a úskalí, tak to je masterclass projektu Identita v Městské knihovně, který se koná 20. října, tedy úterý příštího týdne v 19 hodin, a díl konkrétní tedy je Identita učebnic. V diskuzi si proberete, jak u nás učebnice vznikají, představíte si principy, které pomáhají dětem se lépe učit. Na téma se podíváme z několika stran, jednak z pohledu Ministerstva školství a tělovýchovy, které nové učebnice schvaluje, a představí se také vzdělávací projekt Vivid Books. Diskutovat přijdou Kateřina Přidalová, Jana Stará a Vítek Škop. Takže Ústřední knihovna Mariánské náměstí na Praze 1, malý sál, 20. října v 19 hodin, masterclass projektu Identita. A my tu teď máme polonézu z baletních scén Alexandra Glazunova. Edo de Waard řídí Minnesotský orchestr.

Dozněla polonéza z baletních scén Alexandra Glazunova. Edo de Waard řídil Minnesotský orchestr. A teď tu máme Mariu Baniu s flétnou. Zazní třetí věta z koncertu A-dur pro flétnu Johanna Adolfa Scheibeho.

Dozněla třetí věta presto z koncertu Adur pro flétnu Johana Adolfa Scheibeho. Andrew Menzie řídil koncerto Kodaň a na flétnu hrála Maria Bania. Teď tu máme předehru k opeře Straka zlodějka Joaquina Rossiniho. Vladimír Válek řídí Symfonický orchestr Českého rozhlasu.

0: Klasik Praha.
1: V dalším pořadu přivítám čerstvou držitelku ceny Thálie za celoživotní mistrovství v oboru balet, tanec a pohybové divadlo. Pochází z Užhorodu, ale již 55 let žije a působí v Praze. Život Nelly Danko je spojen s baletem Národního divadla, kde vytvořila množství rolí a dodnes působí jako pedagožka na Pražské konzervatoři. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Hlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Italské Dolce Vita v Praze. Ochutnejte dokonalost Amorina.
4: Výjimečné italské gelato z přírodních ingrediencí, bez umělých aromat a barviv a elegantně podávané ve tvaru růže. Intenzivní sorbety, makronky plněné zmrzlinou, lahodné wafle. Vše je příslibem čisté rozkoše.
3: Amorino. Autentické italské gelato.
5: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
6: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
7: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
8: Třikrát zelená smažák!
9: Říkej!
10: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
11: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
12: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Offertorium de Passione Domini, skladba Benedikta Antona Auschneitera, kapelníka v císařské Vídni a v Pasově, a jeho offertorium se textem i hudbou obrací k nevděčnosti a zatvrzelosti člověka. Poslouchali jsme muziku Antiku Praha, kterou řídil Pavel Klikar, zpívali Anna Hlavenková, Petra Noskajová, Lubomír Moravec, Stanislav Předota a Michal Pospíšil. V 18 hodin tu budou zprávy, ale ještě před nimi divertimento Jeana Franka.

0: Doznělo divertimento Jeana France, které zahrál Český hornový soubor pod vedoucím Radkem Baborákem. Teď je tu přesně 18 hodin a jsou tu poslední zprávy dnešního dne.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Evropští lídři v pátek vyzvou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby zmírnil kritiku šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. Informoval o tom deník The Financial Times s odkazem na evropské představitele. Podle nich, že by současná Zelenského rétorika mohla ještě více poškodit vztahy mezi současnou americkou administrativou a Ukrajinou. V Hormuzském průlivu se potopila další nákladní loď. Během 24 hodin je to druhé plavidlo, které bylo v této oblasti zničeno. Írán ve snaze získat opět kontrolu nad touto klíčovou lodní trasou zesiluje útoky a průjezd průlivem se stává extrémně nebezpečným. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa zvažuje zmírnění sankcí vůči plavidlům tzv. Stínové flotily, která připravovala ropu a ropné produkty ze zemí včetně Ruska, Iránu a Venezuely. Cílem je snížit celosvětové sazby za námořní přepravu, jež se vyšplhaly na rekordní úroveň. Praha je náš totální propadák, prohlásil po komunálních volbách premiér a šéf ANO Andrej Babiš, ale jeho hnutí se nedařilo jenom na magistrátu metropole, ale také v drtivé části městských částí. ANO zvítězilo jen v Praze 11 a s výjimkou Prahy 14, kde o mandát posílilo, a Prahy 19, kde je na nule, tak oproti volbám před 4 lety bude mít všude méně zastupitelů. Západní Evropa zažívá v polovině října nezvykle vysoké teploty, které místy odpovídají spíše létu. V Portugalsku a Španělsku překročili 35 stupňů Celsia, ve Francii se přibližují 30. Studená fronta však přinese výrazné ochlazení, místy až o 15 stupňů za pouhý den. Dnes večer v 19 hodin se na prknech Národního divadla odehraje nové nastudování inscenace Claude Debussyho Peleas a Melisanda. V hlavních rolích se představí David Oller a Arnhildur Eriksdóttir a to vše proběhne pod taktovkou dirigenta Patrika Fulniera. Jaké bude zítra počasí? Jasno až polojasno, ráno v Čechách, místy a na Moravě a ve Slezsku ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost, která se během dne postupně rozpustí. Nejvyšší denní teploty 14 až 19 stupňů Celsia. Tak to byly zprávy o 18. Teď už tu máme árii Dalily z opery Samson a Dalila Camille Saint-Saëns.
1: Jsme Klasik Praha.

Krásná árie, která se na první poslech zdá jako vyznání lásky, ale vůbec tak tomu není. Je to velmi vychytralé, když Dalila chce Samsona omámit, aby ho mohla uspat a ostřihat mu vlasy a zbavit ho tak jeho síly. Každopádně árie Dalily z druhého dějství, Camille Saint-Saense, opery Samson a Dalila, jsme poslouchali v podání Symfonického orchestru Německého rozhlasu Kaiserslauternu, který řídil José Colliado a bezkonkurenčně zpívala lotyšská mezzosopranistka Elina Garanča. Lipa Muzika je mezinárodní hudební festival, který již čtvrtstoletí pravidelně oživuje zapomenuté kouty severních Čech a blízkého saského příhraničí. Já bych vás ráda pozvala na koncert, který se odehraje 2. listopadu v kostele Nalezení svatého kříže v Liberci ve 20 hodin a účinkují Collegium Vocale Gent se svou uměleckou vedoucí Barborou Kabátkovou. Je to vlastně epilog 25. ročníku festivalu, který je něčím zcela zvláštním a výjimečným. Finální tečku za letošním programem přijíždí udělat Barbora Kabátková, která na Lípě muzice vystupovala v době svých uměleckých začátků. Nyní se vrací v docela jiné pozici, a to jako umělecká vedoucí a dirigentka věhlasného kolegia Vocale Gent. Celou dramaturgii jsem vystavěla na hudbě, kterou napsal frankovlámský skladatel Jean Richefort jako poctu a poslední rozloučení se svým učitelem Josquinem de Prézem. Jde o skladby určené pro liturgii za zemřelé, které dokonale odrážejí křesťanské chápání tohoto aktu. Jsou smířlivé i kajícné, ale zároveň dramatické a niterně rozervané. Především tak však tato hudba přináší světlo a naději. Právě to je to hlavní, co v hudbě hledám. Emoce a jejich kontinuitu, říká Barbora Kabátková. A vy si nenechte ujít koncert 2. listopadu ve 20 hodin v kostele Nalezení svatého kříže v Liberci. Před námi je teď 2. věta adagio ze symfonie E-dur Josefa Suka. Václav Neumann řídí Českou filharmonii.

0: Dozněla druhá věta Adagio ze symfonie E-dur Josefa Suka. Václav Neumann řídil Českou filharmonii. Za malou chviličku je pro vás připraven rozhovor s Irvinem Venišem ohledně Dnů Bohuslava Martinů. Pak to bude koncert pro klarinet a orchestr Karla Nilsna s klarinetistkou Annou Paulovou. Mirka Časarová vám přeje krásný večer a pro dnešní den se s vámi loučím.
1: Klasik Praha. Hukvaldy, rodiště Leoše Janáčka. Najdeme tu nejen sochu Lišky Bystroušky, ale i amfiteátr, který každý rok oživuje hudba místního slavného rodáka Janáčka, ale i dalších skladatelů.
2: Slavná auditoria.
3: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
1: Více se dozvíte v dalším dílu pořadu Slavná auditoria. Poslouchejte v premiéře v pondělí od 19 hodin.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
5: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr.
6: Rozšíříme výběr.
7: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
6: Ale je to na
7: vás.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
2: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
4: Milí posluchači, nová koncertní a divadelní sezona už je v plném proudu. Jsou tady projekty, na které jsme zvyklí a k tomu kulturnímu životu a hudebnímu životu v podzimních dnech už řadu let patří tradičně Dny Bohuslava Martinů, tedy festival, který je zaměřen především na propagaci tohoto našeho skvělého předního skladatele, ale také samozřejmě i dalších autorů, především třeba jeho současníků, souputníků. A já jsem ráda, že je se mnou teď ve studiu pan Irvin Veniš. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Pedagog hry na klarinet a docent na HAMU, ale také, to je důležité pro nás, ředitel nadace Bohuslava Martinů, která pořádá právě Dny Bohuslava Martinů a kromě toho také spoluzakladatel projektů, jako jsou třeba Pražské klarinetové dny anebo koncert proti totalitě. Ale my se nejprve dotkneme právě festivalu Dny Bohuslava Martinů. Ten letošní ročník proběhne od 11. listopadu do 8. prosince. Kolikátý ročník to vlastně už je?
5: Je to 32. ročník.
4: 32. ročník, takže to už máte dlouhou historii za sebou. Tradičně k tomu patří také soutěž, která letos také proběhne a ta je, jestli se nepletu, jubilejní.
5: Ano, soutěž by měla být po 30.
4: Takže ta už je jubilejní s kulatým datem. Pojďme se tady podívat na ten program Dny Bohuslava Martinů. Co letošní ročník nabídne?
5: Tak sice je to velmi tradiční festival už, ale hned zahajovací koncert bude velmi netradiční. Zde uvedeme dvakrát tentýž violončelový koncert číslo 1 Bohuslava Martinů, a to v první a ve třetí verzi, kdy se posluchačům poštěstí vlastně si poslechnout vývoj, mnohaletý vývoj takového koncertu a vlastně smýšlení jednoho z největších českých skladatelů o tom, kam se koncert až od první verze do třetí verze vyvinul.
4: V jakém časovém rozpětí vlastně ty dvě verze vznikly? Jak daleko jsou od sebe?
5: No v podstatě víc než 20 let.
4: Tak tam už určitě ten vývoj bude podstatný. Kdo se ujme těch partů, těchto koncertů, respektive toho jednoho koncertu ve dvojím provedení?
5: Partů se ujmou naši skvělí mladí violončelisté, kteří oba natočili jeden z kompletů dělo Bohuslava Martinů, Petr Nouzovský, který natočil opravdu kompletní dílo pro violončelo, a Vilém Vlček, který natočil dílo pro violončelo s klavírem komplet.
4: Který orchestr jim bude k dispozici?
5: K dispozici jim bude skvělý sočer a co je nezanedbatelné, tak dirigovat bude Robert Kružík, který sám je opravdu skvělým violončelistou, jistě by se ujal skvostně i například druhé verze tohoto koncertu. Nicméně tentokrát má úlohu dirigovat.
4: Tak to bude vlastně ten první koncert v řadě, ten bude hned toho 11. listopadu, kdy celý festival začne. Co bude v programu na dalším večeru toho festivalu?
5: Vlastně v programu dalšího večera zde jsme si dovolili pozvat přední německé skvělé umělce, a to Josefa Bastiana a Niklase Lípeho. Niklas Lípe je skvělý houslista, který se věnuje nejenom čisté klasice, ale i crossoverům a zahraje koncertantní svitu pro housle a orchestr. A Josef Bastian je například šéfem Mnichově.
4: Vidím, že bude hrát komorní filharmonie Pardubice jako ten orchestr, a vy už jste zmiňoval tedy program, který bude z části z díla Bohuslava Martinů, ale jistě tam budou i další tituly, které stojí za pozornost.
5: Samozřejmě pozveme vás na dechovou serenádu Richarda Strause, ritorny jubilanta Víta Zouhara a samozřejmě takovou hitovku, klasiku Pulcinellu od Igora Stravinského.
4: Tak krásný program, ten je připraven na 24. listopadu do sálu Bohuslava Martinů na Malostranském náměstí, kde se ostatně odehraje i ten první koncert, který jsme už zmiňovali. A čím bude tedy pokračovat přehlídka dnů Martinů?
5: Samozřejmě před tímto koncertem se ještě uskuteční, a to je také součást dnu Bohuslava Martinů, soutěž mladých interpretů, tentokrát v oboru violončelo a zpěv. Oba, vlastně všichni tři protagonisté zahajovacího koncertu zasednou v porotě, čili je to jako na velkých světových soutěžích, kde porotci musí i něco předvést, čili soutěžíci si mohou poslechnout naše protagonisty a následně jim budou hrát v rámci soutěže. Máme koncert laureátů 22.11. také v sále Martinů. No a následovat bude 2.12. koncert Martina Kasíka a Jiřího Vodičky, který jsme věnovali výročí 250 let USA.
4: Takže tam bude program, který je český, anebo bude nějak reflektovat i ty Spojené státy a to věnování?
5: Je tam program český, avšak všichni nebo většina autorů mají nějakou vazbu na USA. Nevím, jestli se to běžně ví, ale například Martinů měl americký pas během války, čili byl to takzvaný US citizen. A jinak to zní dílo Antonína Dvořáka, tam je jasná spojitost, všichni známe, ale například brněnsko-vídeňského Ericha Wolfganga Korngolda, který se právě v USA velmi prosadil.
4: Ano, především jako tam víceméně skladatel filmové hudby pro Hollywood, ale
5: je to
4: jeho stopa v té klasické muzice je nezanedbatelná. Takže to bude tedy program, v němž budou hrát Jiří Vodička s Martinem Kasíkem. Ten se uskuteční také v sále Bohuslava Martinů?
5: Ne, ten se uskuteční v rezidenci amerického velvyslance. Velmi rádi jsme přijali jeho pozvání.
4: Ale bude to koncert veřejný, přestože to bude v tomto mimořádném prostředí?
5: Je to koncert veřejný, nicméně už vzhledem ke kapacitě sálu je beznadějně vyprodán.
4: Dobře, tak jistě budou vstupenky ještě na některé z těch dalších koncertů, protože jsme ještě nezmínili ten závěrečný koncert, který bude 8. prosince, kdy se vrátíte opět do sálu Bohuslava Martinů na pražské HAMU. A tam ten program, přiznám se, dívala jsem se, je velmi zajímavý. Zase Stravinský a Martinů, ale co tam je?
5: Program je velmi zajímavý a myslím si, že i velmi populární, alespoň pro milovníky klasiky. Milovníci klasiky totiž uslyší příběh vojáka Igora Stravinského a velmi známou kuchyňskou revy Bohuslava Martinů v podání například světové hvězdy, kterou bezesporu je Josef Špaček, ale samozřejmě lze jmenovat i Miroslava Sekeru, skvělého klavíristu, a mnoho dalších. A uměleckého přednesu, který je zde velmi důležitý, nebo stejně důležitý jako hudba, se ujme Martin Mišička.
4: A vy si tam také zahrajete?
5: Já si tam také zahraji, neb jsem součástí tohoto projektu. A rád.
4: Tak je vidět, že dny Bohuslava Martinů v letošní sezóně opět mají opravdu co nabídnout. Já jsem říkala, že vy jste mimo jiné také spoluzakladatel projektu Koncert proti totalitě, což už je tedy projekt, který už má také za sebou více než desítku let, jestli se nepletu, ne-li déle.
5: Je to tak, je to tak. 13 let, a na ty čísla úplně nejsem, ale myslím, že je to 13 let. Letos Koncert proti totalitě je součástí projektu HAMU for Havel. Slyšíte například klavírní sonátu Ervina Schulhoffa v podání Elišky Tkadlčíkové a celý koncert děláme ve spolupráci s univerzitou v Hamburku, tedy samozřejmě hudební univerzitou v Hamburku. Také bude ke zhlédnutí výstava Václava Havla Antikódy v Respiriu.
4: A to datum je samozřejmě tradiční 17. listopadu, přesně na ten vzpomínkový den. Tak to jsou projekty, které máme teď v nejbližší době před sebou. Já jsem říkala, že Festival dny Bohuslava Martinů pořádá nadace Bohuslava Martinů, ale co vlastně nadaci čeká v budoucnu, v těch nejbližších časech, kromě festivalu, o kterém jsme mluvili? Nebo co máte teď rozpracováno? Na čem?
5: My nyní pracujeme na takovém launchi fundraisingu, protože jak se mě často ptají, co bude nadace dělat poté, až Martinů nebude mít tantiemy, tak právě to je jedna z činností, kterou bude muset nadace dělat, čili zahajujeme fundraising, a to velmi velkým způsobem. Bohemian Hall v New Yorku na Manhattanu. V podstatě nám s tím zahájením pomáhá sám český konzul v New Yorku.
4: Takže máte za sebou takové, řekla bych, silné zastoupení nebo prostě silnou podporu.
5: Je to tak, jsme za ně rádi.
4: Tak my samozřejmě, jak co se týče Dnu Bohuslava Martinů, tak další činnosti nadace Bohuslava Martinů můžeme odkázat na webové stránky nadace, kde se tedy najdou podrobnosti k jednotlivým projektům a k jednotlivým akcím. A já jsem moc ráda, že nás přišel informovat a pozvat na Dny Bohuslava Martinů pan Irvin Veniš, který je tedy ředitelem nadace Bohuslava Martinů, a pochopitelně přeji, ať se daří nejenom nadaci, ale i vám osobně, protože vy jste aktivní muzikant, takže máte jistě řadu celých svých projektů, na které se taky chystáte, takže ať se daří ve všech těch rovinách.
5: Mnohokrát vám děkuji za pozvání a za toto přání.
4: Mějte se hezky a díky, naslyšenou.
5: Děkuju.

0: Na klasiku, do divadla, na filmovou hudbu nebo třeba do opery? Na koloseum.cz naleznete vše. Vyberte si z široké nabídky více jak 600 kulturních akcí a nechte se inspirovat. Koloseum Ticket. Cesta za kulturními zážitky začíná u nás.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Kdo spoří, má za tři? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
8: A tomu říkáte hodně?
10: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
11: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
12: Jo, jo.
11: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
12: Co mě zrovna napadne?
13: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
14: Klasik Praha. Největší hity za 500 let. Z archivu osobností.
15: Co poslouchají slavní.

0: Přeji vám příjemný čas, ve kterém posloucháte další vydání pořadu z archivu osobností. Zdraví vás Ivan Dlask a za chviličku přivítám svého hosta. Řeknu ještě, že jsme úplně na začátku našeho pořadu slyšeli v provedení orchestru de Paris, který řídil Semjon Byčkov, část díla Sergeje Prokofjeva, jeho pohádkového baletu Popelka. Popelka tady jede na bál, je tam, myslím, přítomná i ta víla, která jí doprovází a pomáhá. No ale nám jde samozřejmě o našeho dnešního hosta, ale předtím se ještě vrátím k nedávnému udílení cen Thálie za různé výkony a jednu z cen za celoživotní umělecké mistrovství v oboru balet, tanec a pohybové divadlo získal můj dnešní host, paní Nelly Danko. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já jsem rád, že jste si udělala čas na naše posluchače. Jste bývalou solistkou baletu Národního divadla, jste baletní mistryní, pedagoškou, děláte choreografie také a o tom všem si dnes budeme povídat. A kolik už je to let, když jste přišla k nám do tehdejšího teda Československa samozřejmě a jak se to stalo?
1: Tak, já pocházím z Podkarpatské Rusy. Za první republiky to bylo v podstatě, patřilo k Československu, Podkarpatská Rus. Já jsem žila v Užhorodě s rodinou a maminka se provdala za Čecha a já jsem právě v té době, rok předtím, ukončila Kyjevské choreografické učiliště, to je jako naše taneční konzervatoř a až po roce jsme vyjeli do Československa. Je nutno říct, že když celý ten rok já jsem se doma rozcvičila, abych byla ve formě, nebylo kde jinak a maminka původem je Maďarka, otec Rusin, takže v podstatě maminka odebírala časopis Nejpsobršák, to je kolem světa. A v tom časopise jsem viděla na první stránce Hinajsovou oponu Národního divadla v Praze a byli tam vyfoceny v baletních pózách první přední solisti Národního divadla. Olinka Skálová, Marta Drotnerová, Ota Šanda, Peťa Petřík. Tak jsem v ten moment si říkala, bože, kdybych se tam dostala, splnilo by se moje největší přání životní. No a když jsme přijeli do Česka, my jsme přijeli 17. března, to pamatuju jako dnes, to bylo strašně, napadalo moc sněhu v Praze, jsem říkala, bože můj, kam je přijela, snad ne na Sibiř. A já jsem se přihlásila ke konkurzu, bylo mi řečeno, že konkurs bude v květnu, tak bylo nutno se rozsvíčit nebo rozsvíčovat se dál, být ve formě. A shodou okolností balet Praha měl jet do Bazileji a pozval z Petěrburgu tanečníka bývalého a výborného pedagoga Borise Brigvádzeho, který je připravoval právě taky, abych měli formu a připravoval je na ten zájezd. No a když jsem to zjistila, tak jsem se tam přihlásila. Boris byl velmi ochoten a připravil mě na ten konkurs. Ten konkurs jsem udělala k velké radosti své a od roku 1970 jsem v Národním divadle do dnešního dne.
0: Tak to je opravdu neuvěřitelný výkon. Nejprve samozřejmě jako tanečnice a potom jako choreografka a jako další tedy pedagoška v Národním divadle. Zajímalo by mě, jestli opravdu jenom ta Hinajsova opona v tom byla, teda, že se vám tak zalíbilo Národní
1: ne,
0: divadlo.
1: Ne, samozřejmě Národní divadlo, ta atmosféra, ale na první stránce byla Hinajsova opona nádherná a to divadlo.
0: Dobře, takže my jsme teď vlastně vysvětlili to, co jste vy po mně chtěla, že nejste českého původu, ano. Teď jsme maminka Maďarka, tatínek Rusín, tak jsme to slyšeli. Vy sama teda umíte samozřejmě těch jazyků víc, ale taky výborně česky.
1: Snažila jsem se, protože samozřejmě, když jsem nastoupila a rok 70 byl velmi nebláze poznamenán pro Čechy, pro mě také, prosím, ale já jsem neuměla češtinu, i když jsem měla učebnici. Ta ruská učebnice byla zoufalá, to bylo rž, místo vž, takže měla jsem co dělat, abych se to naučila, ale za 3 měsíce už jsem víceméně mluvila a rozuměli mi. A představte si to, že na sále řekli, ale ona je naše. A tím pádem ta nějaká zlost nebo nevraživost opadla, což pro mě bylo důležité. v ten moment.
0: Takže jste byla přijata.
1: Byla jsem přijata, ano.
0: Mezi Čechy a mezi vaše kolegy samozřejmě, protože já vždycky to říkáme, ono to je takové jakoby kliše, ale ta kultura je opravdu přes hranice. Ano. A zvláště v dnešní době, kdy se může jezdit sem a tam, tak to
1: přesně
0: tak je.
1: Přesně tak, ano.
0: Tak já vám poděkuju a teďko si pustíme další hudební ukázku a to bude dílo autora, kterého vy určitě taky máte rád, on psal spoustu baletní hudby, je to Alexandr Glazunov, uslyšíme jeho Raimondu, hned tři části. Váže se k tomu něco, co by vás teď napadlo, proč jste si vybrala zrovna Raimondu?
1: No tak zaprvé Raimondu my jsme měli v dramaturgickém plánu a osobně přijel Grigorovič, choreograf Grigorovič a Natálie Besmertnová do Prahy a postavili ten balet, přenesli ho v podstatě pro český balet, pro pražský balet. Tak. A já jsem tam byla také asistentkou charakterních částí, což mě celkem naplňovalo a to zřejmě v ukázce uslyšíme. A na taneční konzervatoři jsem tenhle blok celý i na absolventských představeních, i dejme tomu v koncertech taneční konzervatoře, připravovala. Takže mám to maličku, dá se říct.
0: Tak a my si poslechneme tři části z tohoto díla.

0: Mým hostem ve studiu Rádia Klasik Praha je Nelly Danko, která vám teď představila, tedy prostřednictvím samozřejmě orchestru, a tím byl Symfonický orchestr Moskevského rozhlasu pod taktovkou Vladimíra Fedosejeva, tři části díla Raimonda, baletu Alexandra Glazunova. My jsme to vybírali ze svity, která byla sestavená, takže jsme slyšeli postupně, snad to řeknu správně, arabský tanec, příchod Saracenu a španělský tanec. No a budeme si povídat dál. My jsme teď nedávno mluvili v tom prvním vstupu o ceně Thálie za celoživotní mistrovství. Kdybychom tady měli vyjmenovat všechna ocenění, která jste získala během svého působení tady, tak bych bylo asi hodně. Mě teď jenom napadlo takové velice důležité, bych řekl, ocenění, a to cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy, předával Robert Plaga vám tuto cenu. To bylo teď nedávno někdy?
1: To bylo v podstatě 10. září. Když mi to oznámili na začátku září, tak jsem byla překvapena. Nejdřív byla otázka, proč? A ozvalo se v sluchátku, paní Danko, ale vy pracujete ve školství už 50 let a veškerou energii dáváte svým žákům a ty výsledky, nechci se chlubit, ale jsou slušné.
0: Ano, já jen tě doplním, že to byla medaile prvního stupně, ano, a že se to předávalo v krásném prostředí Lichtensteinského paláce.
1: To ano, tak? Bylo to nádherný prostředí. A ta úcta k těm lidem, k nám odměňovaným, to nebylo, že tady máte prosím medaily, děkuji, naschánou. Bylo to doprovázeno muzicírováním, zpěvem, ukázkami, takže v podstatě já jsem prožila 3hodinový nádherný dopoledne. A opravdu ministr Plaga byl velmi vstřícný i ochoten promluvit o profesi. Mm-hmm. Když jsem dostala to vyznamenání, tak bylo komentováno o mém životě, co jsem všechno vytvořila nebo a tak dále. Takže celý ten proces byl velmi milý.
0: Když se podíváme zpětně na vaše začátky v Národním divadle a budeme teda postupovat v tom proudu času, nemyslím do dnešních dob, ale do vaší aktivní činnosti jako baletky, tak je nějaká role, která třeba se k vám nedostala, nebo to snad ani není možné za ta léta?
1: Jedna role mě minula, a to bylo písně, teď už nevzpomínám, ale bylo to shodou okolností, já jsem očekávala porod svého syna, teda. Aha. Takže samozřejmě tam v tom baletě jsem měla mít hlavní roli, ale víte co, ničeho nelituji, protože mám doma krásného, hezkého, dobře vychovaného syna a to je pro mě velký zadosti učinění.
0: A jde ve vašich uměleckých šlépějích?
1: On je nasměrován k hudbě a je sbormistrem mimo jiné na Praze 7 pěveckého souboru, který mu předali manžele Součkovi. A nechci se chválit, ale pokaždé vyhraje hlavní cenu, tak to, když jezdí po Evropě.
0: To zaslouží gratulaci vašemu synovi. Ale vraťme se k vám a k vašim baletním vystoupením. Já jsem říkal, že by to trvalo dlouho, než bychom tady vyjmenovali vaše ocenění, ale přece jenom vraťme se k některým představením, kterých si vážíte a za které jste byla oceněna. Máte se chlubit, ano.
1: Mám se chlubit, to neumím moc. Ale
0: trošku
1: dobře.
0: Jenom.
1: Tak, já bych to trošku rozvedla. V roce 89, když jsme zvonili klíčma, promiňte, na náměstí, ano, tak v podstatě mě bylo 38 let. A tak jsem říkala, no Nelly, asi půjdeš už do důchodu. To je v podstatě, ano, vy se usmíváte, ale
0: já vím,
1: tanečník po 35 ano, už ano, uvažuje, co bude dělat dál, ano, a tak dále. Ale v roce 90 přišli do divadla Libor Vaculík, tanečník bývalý a choreograf, a v tandemu s Josefem Bednárikem, režisérem slovenským, vytvořili řadu nádherných představení po dobu skoro 15 let. Darovali vysloveně Národnímu, tak můžu říct, Národnímu divadlu nádherný, divadelní, smysluplný, velmi avantgardní některé představení. A Libor Vaculík mimo jiné je mým prvním žákem, protože jsem začala vyučovat v 26 letech. Takže v podstatě to je taková, já tomu říkám dneska odměna za to, jak jsem ho vedla, i když on se vždycky zmiňuje, že Nelly, promiň, ale ty jsi byla moc nadšená v pátek večer, když jsme měli hodinu, už nikdo neměl energii, jedině ty. No a účinkovala jsem Psycho, Malý pán Friedman, Někdo to rád horké, nebo pro mě vytvořili představení Isadora Duncan. To bylo vytvořeno vysloveně jmenovitě pro mě a to představení pro mě mělo velký význam. A dostala jsem za výkon cenu Thálie.
0: No vidíte, a to je to představení, o kterém jsme se bavili před natáčením. Já jsem si nemohl vzpomenout, kterém představení jsem vás to viděl. To byla Isadora Duncan.
1: Isadora Duncan. Ach, to je radost. A to musím podotknout, že mi bylo už 48 let.
0: Ano, to jste tančila vlastně docela dlouho a jak jste říkala o tom důchodu teda baletním, tak to je trošku taková svízel pro všechny tanečníky.
1: Chci říct, že právě Libor mi věnoval dalších 20 let. Druhou taneční kariéru jsem absolvovala. A mohla jsem žít z těch příležitostí ještě dalších 10 let, než ty představení pomalu odcházely z jeviště.
0: Tak to je opravdu krásné, ale musíme si zase pustit chviličku hudbu. Vy jste si vybrala jako další hudební ukázku tanec nebo duet Spartaka a Frigie z díla Spartacus Arama Chačaturiana. Skotský národní orchestr bude řídit Neeme Järvi a my jsme tu ukázku museli trošku zkrátit kvůli tomu, abych si mohl i dál potom povídat s paní Nelly Danko.

0: Takže zase máme po další hudební ukázce v našem pořadu po tanci Spartaka a Frígie. Skotský národní orchestr řídil Neem Järvi baletu Spartacus Arama Khachaturiana. To je vůbec takové dílo, které se do špatně inscenuje na jevišti, protože ono je tam potřeba teda příšerných lidí. Vy jste někdy viděla nebo jste měla něco dočinění s tímhle představením?
1: Tak v Praze to bylo v choreografii Jurie Blaška a paní Mazálové, oba byli choreografové a to představení v té době mělo velký ohlas. Nezapomeňte, že soubor, když já jsem nastupovala, tak soubor měl 120 lidí. V dnešní době, je 67 a daleko větší repertoár.
0: Jasně.
1: Takže tím chci říct samozřejmě těch 120 lidí. Starší členové vystupovali jako operní balet v operách, provazovali ty tance, já nevím, polonézy a tak dále, a herecky se vyjadřovali, protože už uměli daleko víc, byli zkušenější. No a já jsem byla asistentem choreografa. V podstatě já jsem to potom měla na starosti, to představení určitý party, části, dejme tomu zborový, vést.
0: Budeme se ale věnovat taky dalším věcem, třeba vaší pedagogické činnosti. Já jsem si všiml, že jste říkala, že od 26 let už jste pedagoškou a byla jste, nebo jste stále na Pražské konzervatoři?
1: Ano, jsem na Pražské konzervatoři stále a já vím, já rozumím vám, že údiv, že tak brzo jsem začala vyučovat, ale trošičku za to mohla tehdejší vedoucí taneční konzervatoře Astrid Šturová, která zařadila charakterní tanec do osnov učebních. A tím pádem jsem začala vyučovat ten charakterní tanec, který vůbec nebyl. Byl lidový a španělský lidový tanec. To je vše, ale charakterní tance nebyly. A v baletech se používá hodně charakterních tanců. Labuti máte třetím jednání, Raimonda, to jsou charakterní tance a tak dále. To znamená, že ten tanečník musí ovládat ten styl a hlavně rozumět různorodosti těch různých národů, co se týče charakteru a stylu provedení.
0: Samozřejmě je to pravda, my jsme taky mluvili, když teda teď mluvíme o tom věku, 26 je brzy a 38 je pozdě.
1: Pro tanec,
0: ano, samozřejmě. Tak mě právě zajímá ta věc, že když se někdo v tom mladém věku rozhodne dělat balet, tak zaprvé nemůže očekávat, že bude solistou Národního divadla v Praze nebo jiného světového domu. A taky neví, jestli bude moci dělat dál pak to svoje povolání, ať už, jak říkáte vy, jako pedagoška nebo jako asistentka choreografie a tak dále. Takže je to asi složité rozhodování, když přemýšlíte o tom, jestli se stát opravdu baletním umělcem. Nebo na to ten člověk nemyslí v ten moment?
1: No tak mě k tanci a k hudbě vedla maminka. Maminka byla houslistka. Jenomže to byl rok 51, to bylo těžko uplatnit se v té době poválečný, samozřejmě. Takže doma jsme poslouchali hudbu a ona se mě ptala, co pod tím myslíš? Jaký je podtext? Co ti to říká ta hudba? A já jsem si musela něco vymyslet. A tak tež mě vedli i na konzervatoři. Nějaký malý variace, učitelka mi říkala, prosím tě, děláš kruh, děláš diagonálu. Po té diagonále jdeš, vidíš tam kvetoucí keř. Ty musíš to vyjadřit. Očích v tom, nejenom v obličí mimikou, ale i tím tělem vyjadřit ten smysl, abych ten divák potom do budoucna poznal. A ta schopnost těch podtextů mě vedla k tomu, že mě pomohla i k vytváření potom později velkých rolí.
0: A takhle to je u každého toho člověka, že musí mít tu představivost?
1: Musí. Jinak vy jako diváci v hledišti nepochopíte. Vy musíte sledovat práci těla a pochopit, balet je bezeslou, že jo? A pochopit, o čem to je. Celý ten příběh.
0: To je pravda, ještě lepší je, když balet je bez hudby, protože to taky existuje samozřejmě. Tančit se dá i na ticho. Dobře, tak my si pustíme ale další hudební ukázku teď a bude to ukázka ze díla Gustava Mahlera. A vy jste mi říkala před začátkem, když jsme uvažovali o tom, kterou skladbu, která se nám tam už dopředu nevejde, jsme věděli. Tak to byla zrovna tahle. Ale vy jste řekla rezolutní ne, takže teď se ptám, co vás váže k Mahlerovi a Adagiu konkrétně.
1: Tak to bylo v baletě, který se jmenoval Cesty A to nebyl celovečerní balet, to byly v podstatě taneční kousky různých choreografů. Vytvářeli nové choreografie. Byl tam Petr Zuzka, Jirka Pokorný a tak dále. A na tehdejší první tanečníky bylo stavěno. My jsme to provozovali v podstatě na nový scéně, takže divák byl hodně blízko a k adagiu je tu to, že to v choreografii Petra Zuzky tančila jsem s partnerem, který se zranil a poslední okamžik, dá se říct, skoro blízko premiéry a zaskočil Libor Vaculík. Takže tím pádem, jo, ta vázba citová tam byla a pro mě to byl velký prožitek, protože tam byl mladý a starý pár. My jsme byli starší pár a Tereska Podařilová s Jirkou Pokornou mladý pár, který vždycky v našich vzpomínkách něco vytvářeli, nějakou kreaci taneční. Takže z tohoto důvodu.
0: Tak si to pojďme poslechnout. Vybral jsem nahrávku s Českým orchestrem, s Českou filharmonií, kterou bude řídit Václav Neumann.

0: Teď jsme se dozvěděli, že Nelly Danko je taky dlouholetou pedagoškou taneční konzervatoře hlavního města Prahy a že stále teda vyučuje. Jenom, učíte jenom na pražské konzervatoři nebo...
1: Tak předtím jsem učila i na konzervatoři paní Tázlarové. Vyučovala jsem na AMU, když jsem ukončila sama vysokou školu. V roce 1984 tak jsem vyučovala tam charakterní tanec, protože to je předmět, který budoucí pedagogové, kteří vyjdou z AMU, musí vědět, aspoň přibližně, o čem to je. Tak a vyučovala jsem je to současný tanec pana Antonína Schneidera tehdy, teď je to pod jinou hlavičkou, a učila jsem tam klasický tanec.
0: Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, že snad dokonce máte kdesi, nevím, jestli to je na pražské konzervatoři, sál, který se jmenuje po vás.
1: Vy to víte?
0: No, je to tak.
1: Je to tak. Je to velká čest pro mě, protože v podstatě vybrali studenti, ne pedagogové, studenti. Aha. Řekli, že ten sál bude se jmenovat Nelly Danko. Tak je to pro mě čest, protože o patro níž je sál Jiřího Kiliána. Tak být v téhle řadě, to je úžasný.
0: To je pravda, Jiří Kilián snad má v dohledné době i přijet zase.
1: Ano.
0: Sem k nám, to taky vím. Ale to se uvidí potom, co bude dál. Ale my si teďko povídáme s Nelly Danko a pouštíme si hudbu, kterou má ráda. A teďko bych se chtěl zeptat na další hudební ukázku, protože Sergej Prokofiev a Romeo a Julie, v tom se taky tančila asi mockrát.
1: Mockrát. Jako mladá jsem tančila paní Capuletovou, tehdy dělat postarší roli mě nevadilo. Hmm. Já už jsem na to byla ze školy připravena. A po Capuletovi jsem teď v poslední době, tak já jsem zažila asi 3 inscenace Romeo a Julie. A ta poslední inscenace od choreografa Krenka, Johna Krenka, tak tam jsem dělala chůvu. V choreografii Libora Vaculíka jsem taky dělala chůvu Romeo a Julie. No a tak ta poslední chůva, myslím poslední inscenace, byla velmi pro mě blízká a milá. To je hezká role, která má velkou škálu emoční.
0: No a teď jeviště vám nechybí po té dlouhé době, ale oni jsou vlastně takové role, kde se může uplatnit i třeba baletní mistr nebo někdo, já tomu říkám, vchodící roli.
1: Přesně tak. A já říkám tomu, že nosím kostým na jeviště. Ale víte co? Projít jevištěm, abych se vás někdo všiml, dobrým slova smyslu, taky je velký umění.
0: To je pravda.
1: Stačí málo. Není malých rolí, jak se říkalo. Opravdu tak.
0: A teď něco takového je třeba v Národním?
1: No, Avantgard. Dělám taky, v podstatě stvárňuji ženu, která prožívá poslední rok svého života. Sice je to chodící role, ale role.
0: Ale je to role. Tak když se budete chtít podívat na paní Nelly Danko na jeviště, tak máte taky tu možnost. Nedávno jste jí

viděli, jak přebírá cenu tálie za celoživotní výkon. A to tak divně zní celoživotní, jako kdyby ten život končil. To vždycky říká každý. Ale prostě se ta cena tak jmenuje, takže vám ještě jednou gratuluji. A my si teď už pustíme hudební ukázku z toho našeho playlistu, který tady máme. A tak si teď poslechněme z baletu Sergeje Prokofjeva Romeo a Julie tu jednu část, která je slavná, to ani nemusím snad říkat jméno, uvidíme nebo uslyšíme teda jenom my. Montecchi a Capuletti Českou filharmonii řídí Karel Anč.

0: A jsme na konci tohoto pořadu, po této ukázce z díla Sergeje Prokofjeva, Romeo a Julie, a mým vzácným hostem dnes byla Nelly Danko, v podstatě tedy čerstvá držitelka ceny Thálie za celoživotní mistrovství ve svém oboru. A to už nebudu opakovat, v jakém, to je jasné. A každý vás zná a může se na vás i přijít třeba podívat do divadla a hlavně se s vámi i dál asi ještě. A doufám, že hodně dlouho budou setkávat vaši studenti, že vám to zanícení pro vzdělávání nových tanečníků vydrží. Tak my si teď poslechneme na závěr trošku něco jiného. Bude to úvod baletu Fancy Free Leonarda Bernsteina. Sám autor bude řídit Izraelskou filharmonii. Tak ještě jednou gratulace a díky za to, že jste přišla.
1: Já vám děkuji za krásný rozhovor a otázky, které jste kladl. Děkuji za to prostředí, v kterým jsem tady teď. A děkuji vám za blahopřání k ceně Thálie. A bylo mi ctí, že tuto cenu mi v podstatě předával Jiří Kilián. Děkuji srdečně.

0: z archivu osobností.
1: Ladíte Klasik Praha.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
2: Třikrát zelená smažák. Říkaj!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
4: A tomu říkáte hodně?
6: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů najednou. www.siegel.cz.

0: Od srdce belabel.cz.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Tohle je Klasik Praha.
3: Koncert bez smokingu vám přináší
2: Klasik Praha.
4: Vítám vás, milí posluchači, u večerního koncertu stanice Klasik. Přeji hezký večer. Příštích zhruba 70 minut budeme společně naslouchat hudbě, v níž prim bude hrát Lesní roh. Výraz Lesní roh vznikl jako ekvivalent německého názvu Waldhorn. Za pratvar Lesního rohu můžeme v podstatě už považovat zvířecí roh ve funkci signalizačního či hudebního nástroje. U starověkých národů se rohovým nástrojům dostalo speciálních pojmenování, například u Hebrejců keren či šofar či u řeků keras. Zvířecí rohy sloužily i jako vzor při výrobě prvních kovových nástrojů. V té souvislosti se objevuje ve starověké Itálii označení kornu. Evropské ikonografické dokumenty zachycují různé typy středověkých loveckých rohů, tvarově připomínajících lesní roh. Kolem roku 1650 se ve Francii pak začala šířit hra na nástroje označované jako trompe de chasse. V roce 1664 pronikají rohy také do liliovské partitury. A právě nástroj zvaný cor de chasse, tedy lovecký roh, se stal východiskem lesního rohu. Někdy v letech 1670 až 80 vznikl prodloužením nástrojové trubice typ zvaný parforzní roh s velkým kruhovitým průměrem. Ten se používal při štvanicích konaných na koních. Nástroje tohoto typu měly silný až hrubý tón a byly daleko slyšitelné. V 80. letech 17. století přenáší tyto nástroje z Francie do Čech hrabě Špork a pod jeho patronací se v českém terénu rozvíjí hra na lesní roh, a to hlavně v loveckém prostředí. Nástroje se původně vyráběly v Paříži, ale později převzali iniciativu vídeňští nástrojaři. V Praze se vyráběly lesní rohy kolem roku 1720, například nástrojař Výšek. No a nejstarší dochované nástroje české provenience pocházejí z dílny nástrojaře Fratyše. Původní způsob hry ve stoje s nástrojem zdviženým do výše ramen byl typický pro uplatnění nástroje v přírodě a umožňoval zvučný projev. Tento způsob byl zprvu přenesen i do divadelního a koncertního prostředí. Postupně se však přešlo na hru v sedě a nástroj se pak také začal vícekrát zatáčet. Další konstrukční vývoj byl vyvolán v 18. století nutností přelaďování. Začaly se používat kotouče nebo kolečka a nebo nástrčky, které se vkládaly mezi trubici a nátrubek. Výsledkem pak bylo snížení o půl tón či celý tón. Kolem roku 1750 začal drážďanský hornista údajně českého původu jménem Hampl roh takzvaně dusit. Místo hry se zvednutým nástrojem se nyní roh opíral o prsa a do trubice se zaváděla pravá ruka. Tím se získaly nižší tón, což bylo důležité, neboť na přirozené lesní rohy bylo možno zahrát v nižší a střední poloze jen řadu přirozených tónů a nikoli celou stupnici. Toto i mnohá další zlepšení tedy vedlo k rozvoji hráčské techniky. Nicméně lesní roh si vždy podržoval signalizační, ceremoniální a dekorativní funkce v rámci lovecké praxe, ale v 18. století už začíná být lesní roh především v německém prostředí aplikován v orchestru. Zásluhou Mannheimské školy pronikl pak jako umělecky emancipovaný nástroj do Paříže. V první polovině 18. století se pak profilovala hudebně umělecká funkce nástroje. Tento nástroj se pak dostal do řady kapel drážďanských či vídeňských. No a ve druhé polovině 18. století už můžeme tuto éru označit jako éru nástupu lesního rohu do role solistického nástroje. Výkony virtuózů cestujících inspirovaly tehdy i přední skladatelé ke kompozici koncertů pro tento typ nástroje. A tak vrcholné koncertantní skladby pro něj psali ku příkladu Josef Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Karl Maria von Weber, Robert Schumann či Richard Strauss. Patřil k nim i František Antonín Ressler Rossetti, který tomuto nástroji, tedy lesnímu rohu, věnoval celou řádku skladeb. No a my jsme pro ten dnešní večerní koncert vybrali díla, která vznikla ve druhé polovině 18. století, tedy právě už zmiňované době, kdy obliba lesního rohu jako solového nástroje dosáhla vrcholu. Autorem koncertů, které dnes uslyšíme, je tedy Antonio Rossetti, skladatel narozený roku 1750 v Litoměřicích. I on, ostatně jako řada jeho současníků, muzikantů, odešel brzy do zahraničí, kde působil nejen jako hráč, ale i jako dirigent. Zemřel v pouhých 42 letech, přesto za svůj krátký život stačil napsat na 400 skladeb, z toho téměř 30 koncertů se sólovým lesním rohem či dvojicí lesních rohů. Dnes uslyšíme 4 koncerty pro lesní roh a orchestr. Z toho shodou okolností 3 jsou psány v S-dur a 1 v E-dur. Na lesní roh bude hrát přední český hornista Radek Baborák, ověnčený řadou cen z prestižních světových soutěží, například Concertino Praga, či ze soutěží v Ženevě nebo Mnichově. Je také nositelem ocenění Grammy Classic Award či Davidov Prix. Spolu s Radkem Baborákem bude hrát Bavorská komorní filharmonie. Provedení řídí Johannes Moezus. Pojďme se tedy nyní přenést do druhé poloviny 18. století, usednout mezi posluchače v zámeckém sále a zaposlouchat se do hudby Antonia Rossettiho. Hezký večer.
2: Koncert bez smokingu
3: na Klasik Praha.

0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě. Slavná auditoria.
1: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
2: Založit v naší zemi, v naší době festival klasické hudby není nic snadného. Trh je nasycen, ne-li přesycen. A zajistit si pro nový počin dostatek finančních prostředků se rovná málem zázraku. Zvlášť pokud se jedná o sérii symfonických koncertů v provedení špičkových těles od nás a z blízkého zahraničí. Přesto se o to dva muži v jednom městě nedávno pokusili. Proč právě tam? O koho jde? S jakou zkušeností k projektu přistoupili? A jak se v jeho počátcích na jeho prahu jeví výsledek? To budíž tématem dnešního vydání tohoto pořadu na vlnách Rádia Klasik Praha. A spěchám dodat, že nebýt opravdu úctyhodné přehlídky symfonických orchestrů, jakou se zmíněný projekt představil, bylo by záhodno s jeho prezentací ještě počkat. Zde ale učiňme výjimku. Věřím, že opodstatněnou. Důležitý je při každém počinu vždycky kontext. Pokusím se jej odemknout přes vzdálenosti mezi některými z českých a moravských měst. Proč vyplyne v zápětí? Tak tedy, kolik kilometrů od sebe dělí, co myslíte, například Pelhřimov a Třebíč? Takřka 80, což je mimochodem víc, než kolik činí vzdálenost mezi Třebíčí a Brnem. A nebo posloužím jiným příkladem. Ze zmíněného Pelhřimova potřebujete překonat na cestě do Žďáru nad Sázavou 75 kilometrů, což není úplně za rohem. Existuje tedy vůbec něco, co tato města a další jako Havlíčkův Brod nebo Jihlava navzájem spojuje? Vždyť každé má jiný vývoj, jinou historii, jiné zázemí. A přece od roku 2000 patří do jednoho, tehdy nově vytvořeného kraje, jménem Vysočina. Už to, že se nejmenuje podle své metropole, tak jako třeba Královéhradecký, Českobudějovický nebo Plzeňský, něco napovídá. Spojilo se území a hledá se jeho identita, společný jmenovatel. Tím bývá často kultura, včetně hudby. Není náhodou, že kraj Vysočina je u nás výjimkou v tom smyslu, že v něm jako v jediném nenajdete symfonický orchestr či operní divadlo. Co tedy vytvořit alespoň hudební projekt, koncertní cyklus, chcete-li festival na patřičné úrovni? Jeden takový vznikl v roce 2025. Zahájil symbolicky provedením Smetanovy Mé vlasti v podání symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Marka Prášila. A do štítu si dal výmluvný název Vysočina sobě. My si proslulý Smetanův cyklus připomeneme třetí částí Šárka, a to v podání Pražské komorní filharmonie pod taktovkou Jakuba Hruši.

Takřka obrozenecký název Vysočina sobě nevznikl náhodou. Odkazem na nápis, který známe z Pražského národního divadla, má trochu v nadsázce a trochu doslovně připomínat situaci, kdy si společenské okolnosti doslova vynutily vznik čehosi potřebného a bohulibého. Je samozřejmě nutno i hned dodat, že tentokrát dílo nevzniklo díky sbírce mezi obyvateli, i když upřímně též tenkrát musela do Měšce přispět vrchnost, v té době vídeňská. Koncertní cyklus Vysočina sobě je ovšem alespoň ve svých počátcích na stejnojmenném kraji finančně závislý, tak říkajíc od A do Z. Čím to, že se taková věc vůbec podařila? Dalším pravidlem, na které v rámci různých příběhů vždycky upozorňuji, je skutečnost, že za každým počinem stojí konkrétní lidé. V tomto případě manažer Miroslav Stehlík, protagonista umělecké agentury Ars Concert z Brna a bývalý dlouholetý ředitel Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka, dříve Janáčkova Máje, Jaromír Javůrek z Ostravy. Řadu let v minulosti se ti dva setkávali k příležitostné spolupráci díky převážně opernímu festivalu v jihomoravských Jaroměřicích nad Rokytnou, zaštítěného jménem Petra Dvorského. Pan Stehlík jej se svojí agenturou od roku 1999 pořádal, kolega Javůrek si v něm zpestřoval svou manažerskou dráhu moderováním. A pak nastala chvíle, kdy byla dotyčná přehlídka zpěvu a hudby předána do jiných rukou. Zdálo se, že pracovní cesty dvou profesních přátel se rozejdou. Do hry ale vstoupil tehdejší hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek, když mu bylo připomenuto, že stojí v čele území, které, jak už řečeno, postrádá symfonické těleso či operní soubor, kývl na hudební projekt Vysočina sobě. Bylo to ovšem tehdy, v létě roku 2020 háček. Po krajských volbách na podzim téhož roku skončil stávající hejtman ve své funkci a začínalo se znovu od začátku. 5 let trvalo, než se nová politická garnitura na čele s novým hejtmanem Martinem Kuklou dala přesvědčit, že projekt Vysočina sobě má smysl a že stojí za to do něj investovat, protože zaručuje kvalitu. Důkazem byl hned první zahajovací ročník, který nabídl 6 koncertů rozprostřených v čase od listopadu 2025 do května 2026. Do Jihlavy postupně přijala například Filharmonie Brno s dirigentem Robertem Kružíkem, či symfonický orchestr Českého rozhlasu vedený při této příležitosti Petrem Vronským. Před jejich rozhlasové kolegy z Bratislavy předstoupil s taktovkou v ruce Jiří Habart. Můžeme nalézt 2 důvody, proč se festival, či přesněji řečeno koncertní cyklus Vysočina sobě, usídl se všemi svými večery právě v Jihlavě. O tom za okamžik. Na jednom z koncertů prvního ročníku zazněla i předehra Hebridy Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Toto dílo teď zazní v rámci našeho pořadu, a to v podání Orchestre des Champs-Élysées, který řídí Philippe Hervenc.

Proč je tedy Vysočina sobě pořádána v Jihlavě? Jednak to má logiku v tom, že toto město je jakousi, byť možná oficiálně nevyhlášenou, metropolí zmíněného kraje Vysočina. Co by zásadního mecenáše celého cyklu. A pak je zde ještě další důvod, ryze praktický. Týká se místa, prostoru, kde jsou koncerty pořádány. Ne, že by všechny další kraje naší země zrovna oplývaly koncertními sály pro klasickou hudbu, hodnými tohoto pojmenování. Příkladem za všechny budiž kraj Jihočeský, kde tamní filharmonie působí v odsvěceném kostele, když nebyl uskutečněn, podle mého mínění, nejkrásnější projekt architekta Jana Kaplického, týkající se návrhu na koncertní budovu přezdívanou pro svůj avantgardní tvar Rejnok. Přesto je situace v kraji Vysočina nevyhovující, vždyť ani rozměrný, ale rozporuplný dům kultury v Jihlavě, patřící stále odborům, není ideální. I tak ale v daném kraji nejvíc vyhovuje koncertům, při kterých je třeba na pódium umístit celý symfonický orchestr. Čímž zároveň není řečeno, že by se jednalo o nezajímavou stavbu. Naopak, pozoruhodná je už tím, že vznikla v první polovině 60. let jako první společný projekt manželů Věry a Vladimíra Machoninových, architektů, kteří se později podepsali pod areál hotelu Thermal v Karlových Varech, pod pražský dům bytové kultury a pod další stavby v tehdy módním stylu nazývaném výstižně brutalismus, který je mnohým z nás dodnes trnem v oku, ale má v novodobých dějinách architektury už svoje pevné místo. Podrobněji se k Jihlavskému domu kultury se dvěma sály pro stovky diváků v tomto pořadu jistě ještě vrátíme. Zde se naopak sluší zmínit v zájmu poskytnutí uceleného obrazu o dvou okolnostech. Je-li řeč o Vysočině sobě, co by přehlídce špičkových symfonických těles v kraji dlouho postrádaném, nelze přehlédnout fakt, že v samotné Jihlavě už léta jeden symfonický orchestr existuje, zastřešený jménem rodáka z nedalekého Kaliště Gustava Mahlera. Funguje ovšem v rámci svých možností jako příležitostné a ve svém obsazení proměnné těleso, což není kritika, ale konstatování. Také ve festivalové rovině se může Jihlava a okolí už pyšnit význačným projektem, rovněž ve svém názvu využívajícím Mahlera jako pojem. Jeho dramaturgie je ovšem díky tomu odlišná od záměrů, s nimiž se neskrývá koncertní cyklus Vysočina sobě. Ten se ve svých prvních ročnících zaměřuje na skladby, řekněme, širšího diváckého dosahu, neboť si chce vytvořit publikum, včetně abonentního, a přilákat nezbytné sponzory. Proto i druhý ročník, ohraničený listopadem 2026 a květnem 2027, nabídne Beethovenovu devátou nebo Dvořákovu novosvětskou. A z Dvořákovy novosvětské zazní teď třetí věta skerco, a to v podání České filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka.

Mluvě o hudebním projektu Vysočina sobě, který byl zahájen na sklonku roku 2025, stojí za zmínku úvaha o tom, proč se jeho 6 koncertů, příznačných i pro druhý ročník v rozmezí let 2026 až 7, koná nikoli soustředěně ve festivalové obvyklé podobě, ale formou koncertního cyklu. Velmi pravděpodobně to souvisí s tím, že tento nový počin si teprve hledá své místo na slunci, své divácké zázemí. A pokud se díky svému zaměření na velké symfonické orchestry koná ve velkém koncertním sále, nesmí své rodící se publikum zahltit. Stěží by totiž stejná skupina diváků absolvovala 6 večerů třeba během týdne či dvou, zatímco jednou měsíčně se na každý z nich těší. Podobně jako na svoje zdejší příznivce, dirigenti typu Petra Altrichtera či Daniela Rajskina, anebo solisté jako houslový virtuos Jiří Vodička. V lednu 2027 zahraje Jiří Vodička pod taktovkou Daniela Rajskina mimo jiné romanci F-moll Antonína Dvořáka. Nám na závěr dnešního pořadu tuto romanci ovšem zahraje Jiří Vodička v úpravě pro housle a klavír za doprovodu Davida Marečka.